0: Opravdové hity prověřené časem.
1: S kytarovými riffy, legendárními hlasy, napříč hudebními směry,

Hey Radio. Hey Radio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Radio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hey.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
2: Posloucháte Hej Rádio. Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej.
5: Rádio Hej.
6: Hudební pořad Playlist Music vám přináší projekt Reklama na rádiu.cz. Chcete, aby o vaší firmě bylo slyšet? Rádio prodává emoce, značku

0: Začíná playlist Music na rádiu Hey, ve kterém i tentokrát zmapujeme to nejzajímavější z hudebních novinek. Dneska se podíváme na čerstvá alba třeba od Bring Me The Horizon nebo Foo Fighters, omrkneme nové singly a desky, které jsou na obzoru, dáme taky nějakou českou muziku a jako bonus nějaké to hudební ohlédnutí. Tak co říkáte, jdeme na to?
1: Playlist Music. Hudební tipy a novinky v playlistu rádia Hey.

Britská kapela Bring Me the Horizon vydala nový koncertní film a živák s názvem Live in São Paulo. Záznam vznikl na konci listopadu v roce 2024, jak už název napovídá, v brazilském São Paulo, a podle samotné kapely jde o jejich vůbec nejlepší koncert. Fanoušci se tedy těší z pohlcujícího audiovizuálního zážitku. Nechybí záběry z dronů, několik kamerových úhlů ani autentické momenty přímo z publika. Setlist přitom mapuje celou kariéru kapely. Film se letos na jaře promítal i v kinech po celém světě a od dubna je dostupný také digitálně a na fyzických nosičích. Bring Me the Horizon tak znovu ukazují, proč patří mezi nejvýraznější jména současné rockové scény.

Američtí rockeři Foo Fighters jsou zpátky a tentokrát opravdu pořádně nahlas. V pátek 24. dubna vydali své už 12. studiové album. Ta deska vznikala v letech 2024 až 2025 a přináší návrat k syrovému energickému rocku, který tuhle kapelu proslavil. Zásadní novinkou je i změna za bicími. Poprvé se na albu představuje Ilan Rubin, který dodal nahrávce novou energii. To album má jen něco přes 36 minut, takže jde o nejkratší desku kapely vůbec, ale rozhodně ne o tu nejslabší, ba právě naopak. Kritici mluví o návratu ke kořenům a

Německý kytarový mák a virtuos Axel Rudi Pell vydal v březnu své nové studiové album Ghost Town, se jmenuje, už jsme o něm v našem pořadu mluvili. A na tomhle albu najdete poctivý hard rock, plný silných riffů, melodických refrénů a typické Pellovy atmosféry. Na albu mimo jiné najdete také duet s legendárním Udo Dirkschneiderem. No a protože náš pořad Playlist Music je vysoce specializovaný hudební pořad pro náročného posluchače, tak s dovolením tuto skladbu zahrajeme jako dnešní speciální bonus. Myslím, že vám udělá radost, tedy mě osobně úplně nadchla.

Posloucháte playlist Music a teď tu máme něco pro všechny milovníky pořádně ostrých kytar. Řecký virtuos Gus J vydává nové album Steel Banner, které vrací do hry čistokrevný heavy metal v té nejenergičtější podobě. Někdejší kytarista Ozzy Osbourne opět ukazuje, že technika není všechno, důležité jsou hlavně silné melodie, dravé riffy a atmosféra. Na desce hostují také Doro, Matt Barlow, Ronnie Romero, takže o metalovou sílu rozhodně není nouze. A právě z novinky Steel Barn si teď pustíme další ukázku.

0: Tolik dnes k aktuálním albům, no a my se za malou chvíli podíváme na nové singly a v té souvislosti si povíme, na jaká alba se brzy můžeme těšit. Posloucháte Playlist Music.
1: Rádio je slyšet!

Posloucháte Playlist Music a my se teď podíváme na nové singly a taky si povíme, na jaká alba se brzy můžeme těšit. Švédská hardrocková legenda Europe se po 9 letech vrací na scénu s novým studiovým albem Come This Madness, které vyjde už 25. září. První ochutnávkou je single One and One, který podle frontmana kapely patří k nejzásadnějším skladbám desky, kombinuje návrat ke kořenům kapely s odrazem dnešního světa. A pozor, to ještě není všechno. Europe vyráží na velké turné ke 40. výročí ikonického alba The Final Countdown. Start je naplánovaný na 30. září a čeká nás spojení legendární minulosti s novou energií.

Teď tu máme švédskou moderní metalovou formaci Metalite. Tahle kapela chystá na letošní podzim své studiové album s názvem Discovery. Deska naváže na předchozí konceptuální příběh z alba Expedition One a znovu posluchače vtáhne do futuristického světa plného technologií, vesmíru a hledání lidské identity. Kapela už naznačila směr novinky několika singly a jeden z nich si za chvilku pustíme. Přesné datum vydání zatím známé není, ale jisté je jedno. Discovery patří mezi nejočekávanější metalové novinky letošního podzimu.

Německá heavy metalová legenda UDO chystá na začátek příštího roku opravdu výjimečné trojité výroční turné. A proč hned trojité? No, protože oslaví hned tři velké milníky. 75. narozeniny frontmana Udo Drechschneidera, 40 let existence kapely a také vydání svého jubilejního 20. alba. Novinka naváže na úspěšnou desku Touchdown a vyjde začátkem příštího roku. Fanoušci se tak můžou těšit nejen na osvědčené hity, ale taky na zbrusu nový materiál. No a dobrou zprávou je i to, že UDO nevynechají ani Českou republiku, 8. února zahrají v Ostravě a o den později 9. února v brněnském Sonocentru. Takže pokud máte rádi poctivý německý heavy metal, tak si tohle rozhodně nenecháte ujít.

0: Playlist Music. Hudební tipy a novinky v playlistu Rádia Hey.
1: Tohle je stále Playlist Music na rádiu Hey a teď si myslím, že je ta správná chvíle mrknout na domácí hudební scénu. Kapela Martyho Banda vznikla v roce 2019 a má za sebou desítky odehraných koncertů v klubech, na letních festivalech, vinobraních, pivofestech, firemních i dětských dnech, zkrátka kde se dá. V témže roce, tedy v roce 2019, vydali debutový single a ten samý rok na podzim odjeli turné jako předskokan kapely Jelen. Díky vydanému singlu se jejich hudba dostala do rotací některých českých rádií a do širokého povědomí posluchačů. Druhý single, ten se jmenoval Fata Morgana, tak kapela vydala pod producentským dohledem Petra Lebedy z kapely Rybičky 48, se kterou kapela občas vystupuje jako host na jejich koncertech. V roce 2023 si kapelu jako hosta na svých koncertech vybrala sama i skupina Činasky. Z jejich druhého alba si možná vzpomenete na píseň Loser, která bodovala v různých hitparádách a znát ji můžete i z vysílání známých rádií, včetně Rádia Hey. Kapelník Martin Hon byl také hostem na Rádiu Hey, no a já jsem tedy moc rád, že vám dnes mohu představit a zahrát jednu z novinek, kterou kapela před časem vydala.

Česká rocková stálice, mluvím teď o kapele Zakázaný ovoce, vydala na začátku roku své 8. studiové album Mezi láskou a nenávistí. Novinka navazuje nejen na předchozí desku Svět se změnil, ale i na loňské oslavy 20 let kapely. Na albu nechybí ani skladba Jack and Sally, která původně vznikla už v roce 2014 a později se přetavila v hit Zastávka na znamení. Nová deska vznikala pod producentským dohledem Honzy Chudana ze skupiny Škvor a znovu spojila autorskou dvojici Jaris a Štěpán Soukup. Kapela sama mluví o nejdospělejší nahrávce své historie. Po vydání alba vyrazila kapela na jarní klubové turné, které vyvrcholí velkým křtem 6. června na pražském Střeleckém ostrově.

Náš pořad Playlist Music dospěl ke svému závěru a já se s vámi pro dnešek rozloučím takovým malým ohlédnutím. A tentokrát se podíváme o 2 roky zpátky. Před 2 lety touto dobou přicházel virtuózní kytarista Marty Friedman s emotivním singlem Dead of Winter. Skladba byla 2. ochutnávkou z jeho solového alba Drama a překvapila tím, že Marty vůbec poprvé na své solové nahrávce vsadil na výrazný vokál. O ten se postaral Chris Brooks s Like a Storm. Samotný Marty tehdy popsal skladbu jako hudbu, která má posluchače podržet v těžkých chvílích a dodat jim pozitivní energii. Videoklip navíc upozorňoval i na téma duševního zdraví. Album Drama nakonec vyšlo 17. května v roce 2024 a nabídlo atmosférickou, emotivní a technicky brilantní jízdu, která jen potvrdila, proč je Marty Friedman dodnes považován za jednoho z nejvýraznějších kytaristů rockové a metalové scény. A to je z Playlist Music pro dnešek všechno. Jsem moc rád, že jste poslouchali, mějte se moc hezky, loučí se Standa Čeněk a příště zase naslyšenou.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
0: Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej.
5: Rádio Hej.
6: Na nic si ne...
7: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
8: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
9: Hrají Doňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
10: Dlouho jsem se tak dobře nevysprchoval. Tak ještě deodorant. Sakra.
11: Juane Perverezi, pojďte, už běží ten cestopisný magazín.
10: Už jsem tady. Odkud je první reportáž do něho Mimoňu?
11: Asi z Číny, ale už tiše.
12: V komunistické Číně je dnes velký den. Podle čínského kalendáře dnes slaví všichni muži Mezinárodní den žen. Není to obyčejný den žen, je to Mezinárodní den žen Shen. Otec malé Cao sedí před svým domem a nepřítomně hledí před sebe. Včera to přehnal s rýžovou pálenkou saké a dnes na to navíc naklopil několik sklenic žen Shenového vína. Vidíme, že otec malé Cao má pořádného čínského draka. A to už se s kamerou dostáváme k rozvodněné řece Yangtze Tiang. Skupina dětí na břehu se drží za ruce a zpívá čínskou lidovou písničku.
13: Holka, šikmo oka, nesedávej u Yangtze Tiang. Holka, šikmo oka, nesedávej tam. V Yangtze Tiang se voda točí, pode mele tvoje oči. Holka, šikmo oka, nesedávej tam.
10: Ha, ha, ha, opravdu zajímavá reportáž.
12: A to už jsme s naší kamerou v Makedonii. Svatba je pro Makedonce velká událost. Máme štěstí, že se můžeme zúčastnit tradiční staromakedonské svatby pod širým nebem. A tady už vidíme oddávajícího místního popa. Je jím Pop Popič, starobylým makedonským nářečím, kterému ani on sám už nerozumí, oddává mladé novomanžele.
14: Zeptám se tebe, draga nestojící, jebeš si dobrovolně Sladianu za ženu?
15: No dá, jebu, Pope Popiči.
14: Dobré, dobré. Ty Sladianu jebeš si dobrovolně, jebri do něho a nechtěla.
12: Musíme se z této staromakedonské svatby vzdálit. Jistě chápete, že staromakedonština není vhodným jazykem pro dopolední vysílání našeho cestovatelského magazínu.
11: Staromakedonské svatby musí být krásné, Juane Perverezi.
10: Počkejte, magazín ještě pokračuje.
12: A to je pro dnešek všechno, milí diváci. Příště se s naší kamerou vypravíme do Bolívie.
16: Au, do Bolívie!
8: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.

Slavná hudební výročí na rádiu Hey. S náma se nudit nebudeš, protože právě teď začíná pořad Slavná hudební výročí na rádiu Hey.

Milí posluchači, právě začíná další díl pořadu Hudební výročí, ve kterém se budeme zabývat tentokrát 18. kalendářním týdnem, takže přeji pěkný poslech.

30. dubna v roce 1977 Led Zeppelin vytvořili tehdejší světový rekord, když na jejich koncert přišlo do Michiganu 76 229 lidí a v roce 1971 se narodil Chris Henderson, kytarista v kaple Three Doors Down, takže my si je teď pouštíme a je tady song It's Not My Time.

1. května v roce 1980 jeho africká vláda zakázala skladbu Another Brick in the Wall od Pink Floydu, protože ji černošská mládež začala vyznávat jako svůj protestní song proti úrovni vzdělávání a školství zemi. Takže my si ji teď pouštíme.

My se teď krátce přeneseme na českou scénu, protože 2. května v roce 1942 se narodil lídr, kytarista a zpěvák kapely Olympic Petr Janda.

Přátelé, všechny události 18. kalendářního týdne jsou za námi a to znamená, že končí i další díl pořadu Hudební výročí. Takže já se s vámi musím rozloučit a my se uslyšíme zase za týden zde na vlnách Rádia Hej. Ahoj!

shit, I'm wanted.

Dámy a pánové, krásné dobré ranko. Ano, je to tady 14.5. Znovu další dobré ráno, ranní éter, ranní proud. 10. minuta po celé, po 6. ranní.

0: Počasí. Počasí.
1: Dnes očekáváme většinou polojasno až oblačno, na severu ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů. Teplota v 1000 metrech na horách kolem 7 a foukat má mírný vítr západních směrů. Bio 1 mírná zátěž. Hezký den vám ze studia přeje Veronika.
2: Veroniko, děkujeme. 7:15. Hezké ráno vám všem. Počasí za námi, před námi další muzika. Neon Fly.

příjemná muzika doprovází. Dobré ráno, ranní eterní proud, my jsme o 6:30. Podíváme, jaké na silnice, na hlavní tahy, jak nám to frčí, jak nám to jezdí. Jinak dneska aktuálně lední hokej, mistrovství světa Švýcarsko. No a samozřejmě, že vás v dnešním eteru a v dnešním proudu také čeká soutěž o pizzu.

Švédská sestava formace Sabaton, pokud v tuto chvíli a v tomto okamžiku také právě snídáte, tak přejeme dobrou chuť a každopádně k tomu posíláme jeden z desertů v podobě muziky skvělé Powerwolf.

z Brna zdravíte, Zdenek Praha, Zdenda zdraví. Byl to přeji krásný éter ranního proudu. Posloucháme Volbeat i v Praze, ale já vím.

0: Rádio Hey.
1: Dobré ráno, bylo 7 hodin, posloucháte
2: Hey Rádio.
3: Full time, rock for you.
0: Rádio Hey.
4: Čas letí, je to neúprosné, milé děti, ano, přesně tak, druhá minuta po celé po 7 ráno. A my se podíváme za okamžik na divize od Enterie Pardubice.

hodina rozjetá muzika Prince of Power. Pojďme se podívat na stavební holding Enteria Pardubice, která disponuje svými divizemi, které znáte, které jezdí, které putují po České republice. Namátkou vybíráme Chládek Tintěra Pardubice, Hroší stavby Morava, Hrochostroj, Marhold, Kvíz, také Instav, Turamos nebo Palesta, Kabel, Revis, Obalovna, Obalovna, ještě také Týniště nebo Mosty Záboří, Půjčouna, Semtín a Centrum. A nejen to, my se k tomu vyjádříme a budeme sledovat Enterii Pardubice i nadále.

0: ranní čas, 7:15. Veronika už je u mikrofonu a počasí.
1: Počasí.
2: Dnes očekáváme většinou polojasno až oblačno, na severu ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů. Teplota v 1000 metrech na horách kolem 7 a foukat má mírný vítr západních směrů. Bio 1 mírná zátěž. Hezký den vám ze studia přeje Veronika.
0: My musíme strašně rychle vždycky stáhnout mikrofony, protože ona má kramfleky vysoký a to strašně cvaká, takže to nechcem, abyste slyšeli. Jdeme dál. Majestika.

Romana Žaneta, Makarská Riviera, kde se právě teď nacházejí a napsali nám, Mildo, prosím, Guano Apes, Sunday Lover, je to možný? Hele, je to možný, jdeme, hrajeme Chorvatsko, to je úžasný, prostě jak se můžeme spojit a propojit s vlnami ranního éteru, ranního proudu, ale všeobecně, prostě rozhlasového éteru, až k vám do Chorvatska.

skutečně květen, polovina nebo závěr května. Ideální čas vyrazit, pokud chcete, abyste měli volno vedle sebe na plážích v Makarské nebo kdekoliv jinde v Bačce Voda, ve Splitu. Dalmácie, je to jedno. Ze své zkušenosti vím, že jsem nejraději jezdil skutečně na začátku června, koncem května a byl klídek. Halloween, to je muzika, kterou posloucháme a kterou vám dáváme do České republiky.

Hraníme ten hraním proudu, nás čeká další informace. Spory o pražský venkov, lidé na jihu metropole blokují rozsáhlou výstavbu za barákem, my se na to podíváme. Během hraního éteru, hraního proudu také přivítáme hosty Ondra Němec, krátce po celé, no a samozřejmě Pavel Herink, lední hokej.

0: Chcete nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
1: Bylo 8 hodin. Posloucháte Hey Radio.
2: Full time rock for you. Radio Hey. Radio
3: Hey. Ano, je to tak, dámy a pánové, 3 minuta po celé po 8 raní a jedeme s ranním proudem. Je to neskutečné, jak to letí. 14. května, jo, polovina května je tady, roku 2026. Tady já, skvělá zpěvačka, za okamžik další host.

0: 12. minuta za pouhle 3 minutky, tedy 4 na 9. My přivítáme dalšího hosta, raního Eteru, raního proudu. Ondra Němec alias Pleshown z Lady Kate. Z Lady Kate, ano, přesně tak, která vystoupí společně s Tublatankou už za malý okamžik s ním live vstup. Ondro, já tě zdravím, ahoj, slyšíme se do Jihlavy.
1: Ahoj Milane, zdravím tě a zdravím všechny posluchače rádia, hej, ahoj.
0: Dneska máš krásný hlas, klidně se do toho opírej, jak chceš, protože je to vždycky dobře, tak to je jasné. Každopádně pozvánka na skvělý koncert s Tublatankou společně Lady Kate, celá sestava samozřejmě bez standy, ale na něho stále vzpomínáme, na baskytaristu. Ondro, pojď nás pozvat na tenhle ten úžasný koncert.
1: No, já bych vás chtěl pozvat 23.5., to je příští týden v sobotu, na skvělý koncert Dodači do Zámeckého parku, kde se uskuteční koncert kapely Tublatanka, Lady Kate a kapely Alband.
0: Krásný koncert, krásná sestava. Dačice, Dačice, to jsou ty jižní Čechy, to jsou ty Dačice, nebo jsou to nějaké jiné Dačice? Ondro, popiš nám to.
1: Ano, ano, jsou to jižní Čechy, Dačice.
0: Tam jsem jezdil od mládí, Dačice, a pak jsme zdrhali do Rakouska, tam jsou hranice, rozumíš? Tam jsme vždycky utekli a tam bylo vždycky nádherný počasí, jo, jako v Dačicích. Každopádně
1: je
0: i krásný.
1: Pravda, my tam jezdíme furt, je to paráda.
0: Krásný kempy i Chlum u Třeboně, to znám taky, tam bylo takový ostrov a tam se dělali hezký diskotéky a party. Každopádně, Ondro, pojďme se vrátit k tomu koncertu, takže víme program, víme sestavu, je tam ještě něco, na co se můžeme těšit. Každopádně Lady Kate má také nové CD, novou desku, bude tam všechno tyhle ty věci ohledně merchandisingu a tak dále.
1: Tak samozřejmě zazní skladby z poslední desky, ale zavítáme i do minulosti, jelikož se nám navrátil náš bývalý kytarista, který je teď na postu baskytary místo Staníka, Kuba Čudu. Takže zavítáme i do těch starších věcí, které jsme nazkoušeli. Včera jsme s Orokolnosti měli zkoušku, bylo to docela výživný a záživný teda, ale samozřejmě nebude to jenom o nás, bude to i o Tublatance, na kterou se samozřejmě všichni těšíme, Jarda Kronek s Albendem, a vstup do areálu bude už od 17 hodin, to se odevřou brány areálu. No a první koncert začíná v 19 hodin, takže my se strašně moc těšíme. Předprodej samozřejmě běží stále ještě, když je prodaných spousta vstupenek už, ale předprodej ještě běží, takže lidi se nemusí bát, kdo by chtěl přijít, tak může ještě zakoupit a samozřejmě budou vstupenky i na místě.
0: Ondro, možná teďka si zmínil ten předprodej, je to někde na webu, nebo jsou to nějaké tikety, nebo kde je možné ještě zakoupit, pojď na to ještě?
1: Samozřejmě, ale je předprodej klasicky na předprodejních místech, jako je u Kožaka, jo, to je místní firma.
0: Ano.
1: Potom hospoda u Šebestů, přímo ve Studený, a jak klasický předprodej, no, takže vidějí to na webu, je to na stránkách, na události, tam je přímo odkaz na předprodejní místa.
0: Co tam je hezký, to je sestava kapel, prostě ty žánrově jste to postavili, kluci, velmi hezký, takže vlastně bude to melancholie, bude to vlastně takovej ten beatek a bude tam vlastně i trošku tvrdší sestava, nebo tyhle ty věci, které mají zase třeba rokeři rádi, takže jste to prolnuli nádherně, co se týká sestav kapel. Já na to samozřejmě širokou veřejnost a posluchače rádia, hej, zvu, s tebou se neslyšíme naposled, my se spojíme ještě třeba příští týden. A dokonce pozor, jenom nahodím, že by také měla dorazit zpěvačka Aneta, se kterou se rádi uslyšíme. Ondro, měj se krásně, možná ještě jenom poslední věc, ty také budeš startovat a nahazovat vlastně i svého syna, je to tak, do kapely, který by měl začít působit v Lady Kate?
1: ne, v Lady Kate určitě ne, ale samozřejmě všichni členové kapely Lady Kate máme ještě jednu kapelu, to je kapela Great.
0: Aha.
1: A tam nastupuje Vojta, můj syn, který vlastně 2 měsíce drtí basu, aby se připravil, protože on byl na postu zvukaře a podiovýho zvukaře v Lady Kate, takže samozřejmě tam zůstává, ale do Greatu, jako do kapely Great, tak tam nastupuje jako baskytarista a právě toho postu zvukaře se jako zhostí můj druhý syn, Filip.
0: Ježiši, Maria. Člověče, vy jste hudební rodina, familie. Hele, my si dáme skladbu Svědomí, samozřejmě já ti děkuju, měj se krásně a těším se zase na slyšenou. Měj se hezky, ahoj.
1: Ty taky, ahoj, a zdravím všechny posluchače rádia, hej, mějte se fajn.
0: Děkujeme.

Picasso v Českém Krumlově. Výstava Picasso Live, originální díla a příběh génia. Nově prodlouženo do konce roku 2026. www.theworldofpicasso.com

0: Krátkou pauzu vyplnila parta Abraxa směrem dál do ranního proudu a playlistu našeho.
1: Full time rock for you.

rudá barva zbyla na polích po bitvách. Tančilo se, pilo, když voják sundal zbroj. Malou cenu měl život. To není krev má milá, to jen rozkvetly ty stráně. Silou černý hlíny je lepší.

Dámy a pánové, je to tak, je to tady a 7 minuta po půl deváté a my jsme zmínili a vy za chvilku sami uslyšíte zase tu skladbičku, kterou už znáte a která říká co? Jo, pizzerie u Mnicha Hrochů v Týnec, přesně tak. A dáváme pizzu, jednoduchá otázka, jasná odpověď a pizza je tvoje, hele. Tak jo, tak jdem, volač

0: je to rychlé. Máme tady volajícího. Halo, kdo pak je tam? Slyšíme se.
1: Halo, slyšíme se.
0: Halo, slyšíme se. Ano, a kde pak jsme se dovolali? Kam pak jsme se dovolali? Chrudim, Pardubice, Hradec, nebo kde pak jsme?
1: Chrudim,
0: výborně. A kdo nám volá? Ještě vaše ctěné jméno samozřejmě nás také rádo potěší. Tak pojďte na to. Jak se jmenujete?
1: Tady Marcela.
0: Marcelka, Marcelo. Jednoduchá otázka a pizza může být samozřejmě tvoje, tak jednoduchá otázka. Hele, v Pardubicích máme nádhernou hokejovou arénu a buď je to Dynamo Arena, nebo je to Enteria Arena. Co myslíš?
1: Asi Dynamo.
0: Byla se volené. Tak a teď jsme, ale víte kde? Marcelo, víte kde jsme teďka? Já nevím, co s váma, přeci, jako, když jste s Chrudimi, tak musíte sledovat přeci lední hokej, jako, je to jasný přeci Pardubice a je tam takový krásný logo, potěště, Marcelko, ještě jednou si to dáme, tak znova opakuju otázku, tak buď je to Dynamo Arena, nebo Enteria Arena, tak prosím, teď už jako to trefíme.
1: Aha, tak teda za B.
0: No ty vole, tak je to tam, no, tak hele, jako, chtěl jsem tomu na pomoci, abyste Chrudimi, nebo Chrudimáci, nebo měli vůbec jako nějakou pizzu, tak abyste vyhráli, je to jasný, je to tady, napomohl jsem, já to chápu, ale pizza je tvoje. Marcelo, seš ráda?
1: Děkuju.
0: No zaplať pámbu, hele, jako a jeď fakt před tu arénu a navnímej to. Já myslím, že přítel určitě jako má rád hokej a tohle by asi nerad slyšel, jako, jo. Jako Dynamo hraje, hele, ale je to prostě Enterka, naše Enterie. Tak jo, děkujem, předáváme pizzu po 16. pizzerie u Mnicha Hrochův Týnec. Díky, Marcela vítězí, děkujeme.
1: Taky děkuju, ahoj.

Máme další pizzu. Pizzerie u Mnicha, Hrochůvtinec, Radio Hej vozí přes léto pizze k vám domů po 16. Ale pozor, můžeme také posílat vouchery na vaše e-maily a vy si to vybíráte, kdy potřebujete.

jedna z nejoblíbenějších pizzerií, okres Chrudim. Středověká pizzerie u Mnicha, Hrochův Týnec, ale vozíme to i do Pardubic.

Musím říct, že jste skutečně úžasný, protože většina z vás má třeba i lufta, jak se říká, nebo strach zavolat do éteru a zatím to dáváte. Dáváme

Ano, dnes tedy jasná odpověď. Enteria Arena, také náš partner ranního éteru, ranního proudu, ano. 8:45, my přelajnujeme do playlistu a půjdeme k celé pomalinku. Kde máte?

0: Chceš vidět naživo Dimitri, Tři sestry a Harley ve Frýdku Místku? Festival Helldays 2026 otvírá sezónu 5. a 6. června a k tomu ještě dostaneš Redze, Aleše Brichtu, Amorfia, místní pořadající kapelu 100 na 100 a spoustu dalšího. Tak neváhej, lístky seženeš na ticket portálu a na webu helldays.cz. Léto začíná tady. www.helldays.cz.
1: Víte, co je to volatilita?
2: Nutkání chovat se jako vůl?
3: Jo, to je opak promiskuity.
2: To je, když někdo pořád volá?
1: Volatilita je míra kolísání finančního aktiva tak typická pro kryptoměny. Mnohem více se o Bitcoinu a kryptu dozvíš na největší české kryptoměnové konferenci CryptoByte. 16. května na Technické univerzitě v Liberci. Víc než 30 speakerů. Ekonomové, Bitcoin maxíci, anarchisti i geekové. Kup si vstupenku a vyhraj let vrtulníkem nad Jištěrem. CryptoByte 16. května Liberec. Více na CryptoByte.cz.
4: Zveme vás na 23. května do Nepolis na 8. ročník Nepal Festu, kde kapela Alžběta oslaví 15 let na scéně a slavnostně pokřtí své první výběrové vinylové LP. Startujeme v 16 hodin. Čeká vás velká roková show a nově i velkoplošná LED projekce, která tenhle večer udělá ještě výjimečnější. Veškeré informace a předprodej najdete na oficiálních stránkách kapely a na sociálních sítích Facebook a Instagram. Nepal Fest 2026, buďte u toho s námi.
5: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte
6: Hey Radio.
7: Full time rock for you.
8: Radio Hey. Radio Hey.
9: Ano, je to tak, je to tady. Raním, éterem a partnerem vás sponzorsky provází Enteria Pardubice, jedna z největších stavebních holdingů východních Čech, ale i České republiky.
10: Just

Dámy a pánové, začíná mistrovství světa v ledním hokeji, samozřejmě zítra startujeme, dnes už a teď, jo, v tomto okamžiku a v tomto čase je na lajně připravený v éteru Pavel Hering za malou chvíli.

0: Jak se říká, nechci to hnedka zahazovat v úvodu, ale je to tak. Bookmakersi favorizují Kanadu. Šance Čechů na hokejové mistrovství světa jsou velmi nízké. Každopádně to může nastat úplně jinak. S námi už je v Pardubicích připravený také Pavel Herink, aby se k tomu mohl odborně a profi vyjádřit. Letošní mistrovství světa v hokeji vyhraje podle Bookmakersu tedy pravděpodobně Kanada, po ní je s velkým odstupem v kurzech možným favoritem domácí Švýcarsko. Česká republika je až šestým nejpravděpodobnějším tedy kandidátem na výhru. Samozřejmě to sledujeme i my tady, co se týká i Severu, Sport.cz a tak dále. Pavle, já tě zdravím, krásné ráno stále ještě v Pardubicích, slyšíme se.
1: Ahoj, krásné ráno z Pardubic, tentokrát slyšíme se, všechny zdravím, ahoj.
0: Je to tak, bohužel Radim Rulík a vůbec trenérský tým už velmi zvažoval předtím, než kluky povolával vlastně sem na mistrovství světa do Švýcarska, tak bylo jasné, že NHL-ko tam má rozjeté duely, zápasy a tak dále a že zrovna v tomto letošním roce na mistrovství světa nebude posílat úplně všechny hráče tak, jak jsme zvyklí a zkrátka tam byly nějaké stopky, my se k tomu vyjádříme, ty nám to řekneš, ty nám zmíníš vlastně, proč nepřijedou, nebo třeba Pasta, proč se nedostaví a tak dále. Bude to skutečně loterie, bude to velmi zajímavý duel. Naskočí vlastně lajny, které jsme úplně tak ještě nevídali v těch formacích, nebudou úplně, nechci říct tý nejsilnější, ale ty výdaní hráči tam zkrátka se budou míhat jenom minimálně, anebo třeba skoro také vůbec. Pavle, pojďme se na to podívat, pojďme se podívat na herní taktiku, pojďme se podívat na rozložení vlastně formací sestav pětek a tak dále. Pavel Herink, pojď na to.
1: Ona je to taková trošku daň za tu olympijskou sezonu, protože vlastně ty nejlepší hráče ta reprezentace stáhla a to platí pro všechny země. Na ten olympijský turnaj, ale my máme jednu nevýhodu, my těch hráčů nemáme dost. Když se podíváš na Kanadu, na Švédsko, na Finsko, na další samozřejmě Spojené státy, tak tam by mohli těch nároďáků na té nejvyšší úrovni postavit pět a myslím si, že by vždycky favority byly u nás a u Slováku je ta situace trochu jiná. My ty hráče na té top úrovni máme a jsme schopni konkurovat, ale pokud nám nepřijede ta úzká skupina, těch dejme tomu 6-8 top hráčů, který v NHL máme, kteří skutečně tuhle tu úroveň dosahujou, tak potom jedeme s týmem, který vůči těmhle těm špičkovým týmům, který mají širokou základnu, má nižší naděje. Já jsem ještě hodně překvapený tou nominací i vlastně za těchto těch podmínek mám trošku otazníky nad tím, kdo na to mistrovství letí, protože jsou to jména, kterým se buď to nedařilo v sezóně, nebo nějakým způsobem nepřesvědčili v té přípravě a myslím si, že finální výběr Radima Rulíka docela překvapil.
0: Přesně tak, protože sázkaři vlastně a vůbec jako profici v ledním hokeji už když dávají Švýcarsko před Českou republiku, tak tam je něco jinak, tam je prostě něco zajímavého na tom, na té sestavě, tak jak to říkáš, vlastně jak to je plánováno, necháme se překvapit, nicméně samozřejmě i Švýcarsko platí v tom, že tam je potřeba skutečně ty pětky nasázet tak, aby obranný systém a defenzivní a tak dále, útoky a tlak prostě na protihráče byl, pokud tam nebude, pokud bude mírný, tak se skutečně dá očekávat, že naši nebudou úplně v prvních lajnách. Nicméně pojď se mrknout na taktiku. Máme nějaké pětky, které víme, které známe, Pavle, které budou třeba v těch řadách, nebo jaký hráči se budou pohybovat, jaké pětce?
1: Ale za mě je to další otazník, protože můžeš mít jenom takovou taktiku, jakou ti ty hráči uhrajou. Já když se podívám a začnu od brankoviště trošičku té taktice, se ještě vrátím. V brankovišti jsou tři golmani, kterým se nijak zázračně nedařilo. Kořenář byl náhradníkem Kováře, nebo neměl jasnou pozici jedničky ve Spartě. Kváča vždycky, když nastoupí v reprezentaci, dostane nasypáno a v podstatě nikdy nijak nepřekvapil. Dominik Pavlác v přípravě vypadal dobře, ale ve Finsku měl v letošní sezóně procento úspěšnosti někde okolo 89, což je hodně málo, standardně jako dobrý gólman dělá 93-94% úspěšnosti a 89 je skutečně podprůměr. Tím nechci Dominika Pavláta zkazovat, protože to je opravdu velice kvalitní gólman. Josef Kořenář taky si myslím, že je na té spodní hraně té reprezentační skupiny, ale rozhodně to nejsou golmani, od kterých můžeme čekat, že budou držet ve smyslu, jako jsme na to byli zvyklí od Dostála nebo v minulosti, já nevím, od Pavelce, od Vokouna a podobně.
0: Ano.
1: To znamená, tady už nám začíná první problém. V obraně máme pouze Filipa Hronka, který splňuje ty špičkový parametry. Je to relativně ofenzivní back, takže si myslím, tam jako OK. Michal Kempný dobře, ale už víceméně končí kariéru. No, taky už to nebude hráč, na kterýho to můžeme posadit. Mně tam z toho nejlíp vychází Jirka Ticháček, který je prostě mladý kluk, který tu výkonnost má. Pak jsou tam Jan Ščotka, taky dobrý, Hájek z Pardubic. Za mě neměl tak dobrou sezonu jako někteří jiní beci. I když se budu dívat jenom na beky Pardubic, tak tam byli hráči, který bych tam viděl možná spíš. A pak když jsem se díval na to, že vyndali třeba Petra Sikoru z Třince z nominace,
0: tak
1: to je pro mě opravdu velký překvapení. Takže my nesázíme ani na mladý, ty nejlepší nemáme. Jo, a v podstatě to rozhodnutí, který tentokrát Radim Rulík udělal, je pro mě hodně zvláštní. Samozřejmě Stálice, Červenka, Sedlák, to si myslím, jasně, že bude dobrý. Matěj Blimel dobrý, abych jenom nekritizoval. Jo, to je prostě hráč, který je na vrcholu svých kariéry a prostě dotýká se NHL, i když mu to letos nedopadlo. Já věřím, že to třeba ještě jednou zkusí a zlomí to konečně, ale je to dobrý hráč pro reprezentaci.
0: Pavle, když jsi začal vlastně v úvodu vlastně ty pětky rozhazovat, nebo krásně si prošel vlastně po ledové ploše vlastně u těch míst, hracích vlastně míst přes hráče, tak já jsem říkal jako, kluci, pojďme to zabalit, jako. tam nejezdíme. Jako.
1: Ne, já si myslím, že to dotlačí do čtvrtfinále, tam je vidím. Myslím si, že máme relativně bernou skupinu, kde je samozřejmě Kanada, Švédsko, ale není to, jsou tam hratelný Itálie, Norsko, Dánsko, ale Norsko, Dánsko nejsou snadní soupeři, pak je tam hratelný Slovinsko, Slovensko, jo. To znamená, my bychom na těch manšaftech měli udělat body, tam si myslím, že to ale bude opravdu těsný a budeme hodně, hodně, si myslím, že se zapotíme na ty body. Švédsko, Kanada úplně nevidím, ale do toho čtvrtfinále to dotlačíme a tam předpokládám, že chytneme někoho, jako je USA nebo Finsko, a tam úplně s tímhletím týmem bych řekl, že na to nebudeme mít. Rád se budu mýlit, jo, samozřejmě není to
0: většinou tak, se nemýlil, Pavle. Většinou
1: budu se rád, když se budu mýlit, ale myslím si, že tohle to je realistický odhad. Každopádně myslím si, že jsme měli krásný olympijský zápas proti Kanadě letos, to, z toho můžeme žít doteď, víme, že tu úzkou skupinu hráčů na tom vrcholu máme, měli jsme velice slušný mistrovství v loni a měli jsme zlatý mistrovství předtím v Praze, není to úplně špatný, ale myslím si, že velice, jako co je špatný, je to strategické rozhodnutí nenasadit kluky typu Petr Sikora, další mladíky, já bych se ani nebál mladíků z Karlových Varů, tam byl zajímavý hráč, teď mě vypadlo jméno, ale myslím, že všichni ví. Prostě máme v extralize nebo v zahraničí, dejme tomu 4-5 kluků, ano, nemůžeme jít vzít všechny, ale kdybychom vzali tři útočníky a dejme tomu dva mladý obránce, zabudovali to mezi hráče, jako je Červenka, Sedlák. Myslím si, že ještě velice dobrá nominace je Mandát, který na tu sezonu měl velice dobrou. Myslím si, že to je kluk, který se odrazil z absolutního dna, na kterým byl před nějakými 3-4 rokama. Jeho příběh je opravdu jako silná záležitost. Já mu velice fandím. Myslím, že to je člověk, který, i když začíná v pozici náhradníka, tak si myslím, že by měl dostat prostor a že na mistrovství světa jsou energickou hrou a svým důrazem něco ukáže.
0: Pavle, my samozřejmě budeme držet klukům palce. Zítra to startuje, všechno my to budeme sledovat z našich pohledů a samozřejmě s frekvencí rádia. Hej, budeme informovat naše, chtěl jsem říct, a vždycky chci říct diváky, ale budu říkat posluchače. Každopádně i budeme to zkontrolovávat a kontrolovat naší digitální tuškou a obrazovkou s tebou společně z ledové plochy mistrovství světa, tedy Švýcarsko 2026, lední hokej a ten nás bude hodně zajímat tady právě na rádiu. Hej, Pavle, já ti děkuji za dnešní průřez vlastně takovými statistikami a vůbec náhledem na pětky, na rozdílení hráčů a tak dále. Bylo to výživné a těším se na další duel s tebou na rádiu. Hej, měj se hezky.
1: Milane, moc děkuju všem posluchačům, těšíme se a užívejte ty zápasy, i když to třeba bude boj a budeme se tahat s těma slabšíma týmama, tak si myslím, že to bude hezký zážitek, jako vždycky. Pořád je to mistrovství světa.
0: Výborně. Pavel Hrink, děkujeme.
1: Ahoj.

0: okna@hned.cz. Říkám ti, zapiš si okna hned. Ne, abys to zapomněl nebo splet. Ceny jsou super, práce rychlá. Na to není ČR zvyklá. Žaluzie, kliky, okna, sítě. O všechny starosti připraví tě. Vaší kůče zlepší vzhled. okna@hned.cz.
1: Máš pocit, že je tvojí kapelu dostatečně slyšet?

Úžasná muzika, Judas, skoro 50. minuta podeváté. My to s vámi pojedeme i do té skoro 11. protože Aleš, kamarád Aleš, kolega, se omlouvá. Tak to za něho vezmeme ještě v té další části.

Je to neskutečné, že velmi rychle dostáváme se skvělou muzikou také k desáté celé, k desáté hodině. No a nás čeká už ta poslední finálka Sonata Arktika, to je muzika, kterou nabízím.

0: Showtime Rock for you.
1: Rádio Hej. Rádio Hej.
2: Je to takhle, je to tady poslední část a finálovka našeho ranního éteru, ranního proudu, který vám všem přináší Eteria Pardubice, stavební holding.

Následný okamžik čeká poslední informace z polí opravský venkov. Lidé na jihu metropole blokují rozsáhlou výstavu za barákem. Více informací za okamžik, předtím ještě také počasí, ale teď Dragon Force.

0: Jdeme na poslední informaci o hodně počasí. Naši společnou radního proudu. Veronika za mikrákem.
1: Počasí.
2: Dnes očekáváme většinou polojasno až oblačno. Na severu ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů. Teplota v 1000 metrech na horách kolem 7 a foukat má mírný vítr západních směrů. Bio 1 mírná zátěž. Hezký den vám ze studia přeje Veronika.
0: Radši děkujeme za dnešní spolupráci na radním proudu. Přejeme úspěšný dnešní den a my frčíme do České lajny.
1: Hey, hey, hey, hey. Hey, radio. Hey, radio.

0: klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
1: Jste nespokojeni s politickou situací. Trápí vás zaměstnání šéf, hroutí se vám manželství, a to nikoli vaší vinou.
2: Nevadí, je tady Rádio Hej. Rádio Hej vás přenese do světa, v němž je nastolena spravedlnost. Právo je činěno zadost a čistá bílá košile vítězí nad špínou lží a nenávistí. Spojte se s námi. Na nosných vlnách Rádia Hej vám nabídneme lepší svět, svět hudby, svět přátelství, svět lásky. Rádio Hej, váš průvodce dnešní realitou.
3: Hej! Hej! Hej! Hej Radio CZ.

úžasná česká muzika Aleš Brichta. Díky za každý den. Je tady poslední informace a míříme do Prahy. Obavy z přelidnění lokality a další zahuštění dopravy na jedné straně, na straně druhé nedostatek bydlení v metropoli a okolí. Jednou z okrajových částí Prahy, která se brání rozrůstající se developerské výstavbě, i díky referendu je městská část Praha Lipnice. Lokalita ležící na jihu před Černošicemi vznikla tak patová situace, kterou si teďka můžete také načíst velmi rychle na novinkách.cz.

0: Pánové, divoký byl.
1: A máš si z důvodu skočit, všechno otočit na pořád.
0: Je to tak, kluci, a parta z divokého byla skoro ve finále samotném závěru, už teď se dá ano tvrdit, našeho ranního éteru, ranního proudu, skoro 50. minuta, po celé po desáté. A my to uzavřeme až za malý okamžik, dáme si s vámi společně ještě rybičky 48.

pánové, byli jste úžasní, děkujeme za dnešní ranní proutraní Éter. Partnerem tohohle z toho ranního Éteru je Enteria Pardubice Stavební Holding.

never seen anybody do the things you do before.

0: ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice Rádio Hej.
2: Fest je tady. Lucie, Dimitri, Tři sestry, Olympik, Marie Rotrová, Marfo a další hvězdy. 19. a 20. června v Humpolci. Dva dny skvělé muziky, dobrého piva a jedinečné atmosféry. Vstupenky na bernardfest.cz.

0: vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz.
1: Víte, co je to volatilita?
2: Nutkání chovat se jako vůl?
3: Jo, to je opak promiskuity.
2: To je, když někdo pořád volá?
1: Volatilita je míra kolísání finančního aktiva tak typická pro kryptoměny. Mnohem více se o Bitcoinu a kryptu dozvíš na největší české kryptoměnové konferenci CryptoByte 16. května na Technické univerzitě v Liberci. Víc než 30 speakerů, ekonomové, bitcoin maxíci, anarchisti i geekové. Kup si vstupenku a vyhraj let vrtulníkem nad Ještědem. CryptoByte 16. května Liberec. Více na CryptoByte.cz.
4: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
5: Bernard Fest je tady. Lucie, Dimitri, Tři sestry, Olympik, Marie Rotrová, Marpo a další hvězdy. 19. a 20. června v Humpolci. Dva dny skvělé muziky, dobrého piva a jedinečné atmosféry. Vstupenky na bernardfest.cz.
6: Máš pocit, že je tvojí kapelu dostatečně slyšet? Ne?

0: Zdar, tady Carlos, pořadatel a moderátor festivalu Kotelhel. Připravili jsme druhý ročník sůní poctivých gulášů a pořádným rokem. Těš se na legendy jako Arakain, Seven, Totální nasazení, Civilní obranu nebo Zakázaný ovoce. Bude to pekelná jízda, na který rozhodně nesmíš chybět. Doraz 18. července do Horní Pěny na fotbalový hřiště. Děti do 150 centáků mají vstup zdarma a předprodej vstupenek běží v síti NFC Tron. Těším se na vás. Zdar.
1: Bylo 12 hodin, posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey.
5: Radio Hey.
6: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
7: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
8: Toňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
9: Dlouho jsem se tak dobře nevysprchoval. Tak ještě deodorant. Sakra.
10: Juane Perverézi, pojďte, už běží ten cestopisný magazín.
9: Už jsem tady. Odkud je první reportáž, Doňo Mimoňo?
10: Asi z Číny, ale už tiše.
11: V komunistické Číně je dnes velký den. Podle čínského kalendáře dnes slaví všichni muži Mezinárodní den žen. Není to obyčejný den žen, je to Mezinárodní den žen šen. Otec malé Cao sedí před svým domem a nepřítomně hledí před sebe. Včera to přehnal s rýžovou pálenkou saké. A dnes na to navíc naklopil několik sklenic ženšenového vína. Vidíme, že otec malé Cao má pořádného čínského draka. A to už se s kamerou dostáváme k rozvodněné řece Yangtze-Tiang. Skupina dětí na břehu se drží za ruce a zpívá čínskou lidovou písničku.
12: Holka, šikmo oka, nesi dávej u Yangtze-Tiang. Holka, šikmo oka, nesi dávej tam. V Yangtze-Tiang se voda točí, pode mele tvoje oči. Holka, šikmo oka, nesi dávej tam.
9: Ha, opravdu zajímavá reportáž.
11: A to už jsme s naší kamerou v Makedonii. Svatba je pro Makedonce velká událost. Máme štěstí, že se můžeme zúčastnit tradiční staromakedonské svatby pod širým nebem. A tady už vidíme oddávajícího místního popa. Je jím Pop Popič, starobylým makedonským nářečím, kterému ani on sám už nerozumí, oddává mladé novomanžele.
13: Zeptám se těbe, draga nestojící, jebeš si dobrovolně sladianu za ženu?
14: No dá, jebu, Pope Popiči.
13: Dobré, dobré, ty sladianu jebeš si dobrovolně, jebri to mě, ale chtěla.
11: Musíme se z této staromakedonské svatby vzdálit. Jistě chápete, že staromakedonština není vhodným jazykem pro dopolední vysílání našeho cestovatelského magazínu.
10: Staromakedonské svatby musí být krásné, Juane Perverézi.
9: Počkejte, magazín ještě pokračuje.
11: A to je pro dnešek všechno, milí diváci. Příště se s naší kamerou vypravíme do Bolívie.
13: Au, do Bolívie!
7: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.

posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

0: chceš vidět naživo Dimitri, Tři sestry a Harley ve Frýdku Místku? Festival Helldays 2026 otvírá sezónu 5. a 6. června a k tomu ještě dostaneš Red Zed, Aleše Brichtu, Amorfia, místní pořadající kapelu 100 na 100 a spoustu dalšího. Tak neváhej, lístky seženeš na ticket portálu a na webu helldays.cz. Léto začíná tady. www.helldays.cz.
1: Zveme vás na 23. května do Nepolis na 8. ročník Nepal Festu, kde kapela Alžběta oslaví 15 let na scéně a slavnostně pokřtí své první výběrové vinylové LP. Startujeme v 16 hodin. Čeká vás velká roková show a nově i velkoplošná LED projekce, která tenhle večer udělá ještě výjimečnější. Veškeré informace a předprodej najdete na oficiálních stránkách kapely a na sociálních sítích Facebook a Instagram. Nepal Fest 2026, buďte u toho s námi. Ahoj, tady je Radek Řezníček z kapely Alžběta. Zdravím všechny posluchače Rádia Hej. Chtěli bychom vám představit naši novou skladbu Čarodějka, ke které nedávno vyšel i nový videoklip. Doufáme, že vás skladba Čarodějka okouzlí a přejeme příjemný poslech. Vaše Alžběta.

Skvělá Vltava, skvělá skladba, bezvadnej chlap. Skoro se mi chtělo říci díky chlapci, že jste o mě tak hezky zaspívali. Ovšem teď, jak jsem si dal výbornou polévku, čočkovou polévku s červenou čočkou a s maďarskou klobásou, kterou vařila nadace Basta v nouzi, tak je mi úplně skvěle. Tak mohu říci čest všem a zdar a sílu. Los Bastardos začíná. Bonifác řádí, počasí si z nás dělá dobrý den. A stejně tak dobrý den vám přeje autor následujících 3 hodin. Vybíral jsem poctivě pro vás tu nejlepší muziku v dobrém slova smyslu a pár plků k tomu, o čem se můžete přesvědčit od této chvíle. A pamatujte si, z ničeho se nedá dělat věda, ani z vědy ne. A s touto nosnou myšlenkou kupředu zpátkní krok. A jako pátý člen Beatles jsem dovolil Lemmy Kilmistrovi, aby si půjčil Johna Five, tedy kytaristu dnes už Mötley Crüe, a nebo třeba bubeníka Kissu Erika Singera, a půjčili si co? Skladbičku od nás. Back into USSR.

Rok 21, album Seven of Mind a samozřejmě Volbeat, který jste právě doposlouchali ve skladbě Shotgun Blues. A máme kolik? 13 hodin, 16 a půl minutky a mrkneme se do kalendária. Co vy na to, přátelé zeleného údolí a přítelkyně zemu smutku? Jdeme tedy na kalendáriu. V Evropě zuří válka, píše se rok 1943. A přesto před 9 měsíci si našli čas na šuk mladí manželé Bruceovi, kterým se narodil malý Jack. Později slavný rokový hudebník, hrál především na basu, ale také na cello, klavír a foukací harmoniku, zpíval a prosadil se jako autor, nejznámý v kapele Cream s Ericem Claptonem. Za zmínku stojí i rok 1959, kdy se poprvé rozezněl hlas Steva Hogarta z kapely Merlion od roku 1988, kdy nahradil Fishe. Smutný byl rok 1976, zatímco já dostal svou první dvojku schování za kouření na školním výletě, zpívá Keith Relf z kapely The Yardbirds se doma snaží naladit špatně uzemněnou kytaru a dostává elektrický šok, na jehož následky umírá. Mimochodem jde o kapelu, ve které se našli Page nebo Jeff Beck. Jinak jde o den, kdy v roce kdy v roce 1998 a potažmo 2015 odešli dva velikáni světové hudby. V prvním případě šlo o Franka Sinatru a v druhém o B.B. Kinga. No a já jsem si říkal, co z toho všeho vybrat. A vypadl mi z toho Merlion.

Co vám to ten Jirka nabídl? No, skladbičku Afraid to Shoot Strangers, třetí skladbu na albu Fear of the Dark roku 1992. Skladba se považuje za jednu z nejlepších od této skupiny a je známa svou myšlenkou a hudebním zpracováním. Reaguje na vojenskou operaci Pouštní bouře vedenou proti Iráku. Autorem skladby byl Steve Harris, který má na svědomí většinu textu skupiny Iron Maiden, a myslím si, že píseň byla dokonce často hrávána i na koncertech do návratu Bruce Dickinsona. To jen tak pro vaši informovanost. A teď už Checkers a Melo Mlíny, kde by pomáhá hlasem také Karolina Vrbová. Tady voda Stella z Havířova. Táta bubnuje u Michala Davida. A on za to už jim z Arkajdu.

0: Freedom Call a Happy Core. A teď už si říkám v duchu, jestli byste tak nějak přivítali jako nějakou informaci. Tomáš mě inspiroval k další písničce. No a já jsem si zase na Facebooku našel, když vlastně v podstatě se ozval Roman Dragoun a myslím si, že nezajímavě, když na to přijde.
1: Ahoj, tady Roman Dragoun. Rád bych vás pozval do nádherného prostoru amfiteátru pod hradem Loket na Dohří u Karlovy Varu, kde se v sobotu 23. května odehraje koncert Beatový Syně Slávy, kde vystoupíme s kapelou Futurum. Tak doražte, ahoj.
0: No a Futurum je jedna stránka věci a druhá stránka věci je právě Progres, ve které Roman Dragoun tak úžasně dal na vědomí skladbičku Muž, který se podobá odvrácené straně měsíce.

Skladbička Tears in My Eyes, alba Look at Yourself z roku 1971, třetí studiové album a jedno prý z nejlepší kapely Uriah Heep. Mimochodem, také to bylo poslední album, na kterém se objevil zakladající člen a baskytarista Paul Newton. A také bych mohl dodat, že vlastně v podstatě původní obal LPčka obsahoval jediný obal s vyřezávaným otvorem na přední straně, skrz který bylo vidět reflexní foliové zrcadlo, které zprostředkovalo zkreslený obraz osoby, která se na něj dívala. Nápad kytaristy Mika Boxe byl, aby obal přímo odrážel název alba, a toto téma se odráží i ve fotografiích kapely na zadní straně obalu tohoto LPčka, které bylo také zkreslené, samozřejmě ty obrázky. No a vlastně samotné LPčko bylo uloženo v pevném vnitřním kartonu s texty písní, což byla taky ve své době velká novinka. Tak jsem se vykecal, no a koukám na hodinky, že jdeme do závěru první hodiny dnešního Los Bastardos. Tady jsou Blackstone Sherry a já věřím tomu, že v příští hodince vzpomeneme na jednoho, který nás opustil, a podíváme se také i do Sy.

0: Kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. levnematrace.eu.
1: Bylo 14 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio. Hey Radio.
3: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio. Hey Radio.

vydával dnes rok 1986 album Stíny války, Shadows of War, a skladbička, kterou jste poslouchali právě nyní, Let It Go. Tak a pojďme se zaspomínat. Aerosmith, Cheap Trick, Slash a několik dalších rockerů se na sociálních sítích připomněli životem a kariérou producenta Jacka Douglase, který zemřel v pondělí ve věku 80 let. Podle příspěvku jeho rodiny na jeho facebookové stránce Douglas zemřel pokojně v pondělí večer. Jak mnozí z vás, píše se ve zprávě, kteří ho sledujete, vědí, vytvořil skvělou hudbu a prožil pestrý život. Bude nám chybět. No, nám možná také, když bude tvořit takové hity jako s kapelou Cheap Trick, Aerosmith, Slasher. Jenom se mnou nic nenatočil.

to stínový ministr sportu. Zrovna neprožívám nejlepší období, co se týče mého oblíbeného fotbalového klubu, ale k tomu se vracet nebudu, poněvadž rozhodne se tomto víkendu a už to vůbec nemají kluci ostravští ve svých rukách. Ale spíše mě zajímá reprezentace ve vztahu k dvou vyloučeným slávistům Důdirovi a Chorému. No a Koubek za zády s Nedvědem prohlásili, že s rozhodnutím Slávie se nestotožňují a mluvil o nich i dokonce s kapitánem Krejčím a zhodli se, že oba dva jsou prostě v širším kádru, zůstanou a možná i pojedou. Těžko říci, jestli bude Chorý jako žolík na 10-15 minut, už nestačí nic pokazit svým chováním, ale to je už otázka. Na druhé straně tady čtu takový zajímavý článek, že slavný bomber Tomáš Skůravy vyhlásil osobní bankrot, protože dluží prý miliony. To jsou jedna zpráva za druhou, je neskutečná. Skoro by se chtěl říci neskutečná, jako je skladba od Jirky Schillingera, ale ovšem ten zpívá o úplně něčem jiném. Dámy a pánové, 20 minut po 14. Krásné odpoledne, děláte, co děláte, možná stojíte v nějakých kolonách. To jsou nervy, co? Tak vyhulte volume doprava a třeba tím někoho nasadete.

Vůbec kapela Jet mi připadá, jako kdyby, a jsou to Australané, a taky jsou to bratři, jako kdyby všichni napodobovali Airburn, Jet a podobně na Bee Gees, sami bratři v Austrálii, a napodobují všichni ACDC, kromě Bee Gees, samozřejmě. Toto byla skladbička Cold Hard Bitch této formace, která vyšla jako čtvrtý single z jejich debutového alba Get Born z roku 2003. No ale zůstaneme, teď půjdeme do Evropy zpátky, protože skupina YouTube představila svou nejnovější skladbičku v podobě ukázky z nového videoklipu natočeného v Mexico City. Skladba zatím není vůbec venku. V oficiálním prohlášení kapela uvedla, že Street of Dreams byla převzata z jejich dosud neoznámeného dalšího studiového alba, které by mělo vyjít koncem tohoto roku. Toto by bylo jejich první LPčko od alba Songs of Surrender z roku 2023, které nově pojalo starší materiál, a první zcela nové album YouTube od alba Songs of Experience z roku 2017. Mezitím vydali dvě překvapivá EPčka, o kterých jsme si tady povídali. Tedy Bono, Edge a Clayton zahráli skladbu Street of Dreams s Larry Mullenem juniorem na střeše školního autobusu z grafity od mexického umělce Chaveze Marmola. To se můžete podívat. To je taková směsice všeho možného. Pouštět se to v rádiu moc nedá, takže jsem si řekl, tak dobrý. No zrovna dneska jsem se vracel od svého ornitologa a říkal jsem si, mě už ti YouTube přestávají bavit. Už dlouho. Uvidíme, co bude nového.

podařená verze skupiny Citron Hádej, tak to jsme si zahráli ve 42. minutě této hodinky a půjdeme je strašnou módou k tomu, aby různé kapely, které vydali svou historii, prostě celý katalog svých písniček prostě jednoduše prodali. Jo? A

tedy vystaráno a vyděláno. No a teď se zveřejnil žebříček těch pěti nejúspěšnějších. Mezi nimi nenacházím nějak své miláčky, ale ty už koupil v 80. letech Michael Jackson, takže to je v celku jedno. Ale na pátém místě žebříčku nejdražších hudebních katalogů historie jsou Pink Floyd, jejíž seznam vlastně skladeb koupila v roce 2024 společnost Sony Music za $400 milionů. Slyšíte dobře. O minimálně 100 milionů víc vyinkasoval od společnosti Universal a Sony za svých více než 50 alb držitel 10 Grammy a Nobelové ceny za literaturu Bob Dylan. Stejnou hodnotu měl i katalog jednoho z nejúspěšnějších amerických rockerů Bruce Springsteena. Boss před 5 lety prodal kompletní hudební práva vlastně v podstatě Sony Music. Na druhém místě je pak Michael Jackson, o kterém jsem hovořil. Společnost Sony koupila od dědiců krále popu polovinu katalogu, který kromě Michaelových písní obsahoval práva na dalších asi 250 songů od dalších interpretů za $600 milionů. No a teď první místo. Na vrcholu najdeme britskou kapelu Queen, která prodala svůj katalog včetně práv a výnosy k filmu za neskutečný balík, o kterém vám říkat nebudu, poněvadž pokud teď momentálně vozíte nějaké lidi po Praze nebo po okolí, jestli bouráte nějaké domy, kameny, tříštíte anebo soustružíte nějaké obrobky, tak by vás ta cena jenom tak naštvala. Co si budem namlouvat, že jo? Queeni jsou Queeni.

Už se rozjíždí Richie Blackmore se svým soulem a samozřejmě jdeme do závěru druhého dějství. V té příští hodince si povíme taky něco zajímavého ještě k dnešnímu dni a pár dalších plků. Dámy a pánové, dobré odpoledne.

0: Víte, co je to volatilita?
1: Nutkání chovat se jako vůl?
2: Jo, to je opak promiskuity.
1: To je, když někdo pořád volá?
0: Volatilita je míra kolísání finančního aktiva tak typická pro kryptoměny. Mnohem více se o Bitcoinu a kryptu dozvíš na největší české kryptoměnové konferenci CryptoByte. 16. května na Technické univerzitě v Liberci. Víc než 30 speakerů. Ekonomové, Bitcoin maxíci, anarchisti i geekové. Kup si vstupenku a vyhraj let vrtulníkem nad Jištědem. CryptoByte 16. května Liberec. Více na CryptoByte.cz.
3: Čau, tady Dalibor z kapely LDGC. Pro závod Kilpy Heroes Race jsme natočili nový single Staň se hrdinou, protože přesně o tom tenhle závod je. Překonat sám sebe. Přijď 6. června 2026 do Hradce nad Moravicí a staň se hrdinou i ty. Radio Hey bude u toho taky. Více info heroesrace.cz.

0: co pak to posloucháte, Kryšote?
1: Rádio, hej, pane veliteli, bude tam pořád s Jirkou Bastou. A to je ale bomba.
2: Co je?
1: Prosím.
2: Říkal jste něco, ne?
1: Nic.
2: Ale ano, říkal jste, to je ale bomba. Buďte slušní. Buďte slušní.
3: I četníci v Saint-Tropez poslouchají.

Sleep Till Brooklyn, to je skladbička kapely Beastie Boys. Já ji přetextoval kdysi pro jednu kapelu, jmenovala se Půl rok. Ne, slipy, ne, to je problém. Ale se to přímo nabízelo. Takhle nic. Otvírak máme za sebou, Láďa Křížek z Alba, Návrat krále nám stoupal hned úvodem a teď už jenom mohu říci, že u nás tady na severní Moravě se smráká a my budeme zpívat Prší krásně, nebe změnilo se v kone v plnou vláhy. Jo, znáte tu písničku, že jo? A samozřejmě o tom dešti je tolik písniček, že se nám tak dlouho jsme se modlili, aby dešť byl, ale aby ho bylo tolik jako teď v následujících chvílích, protože počasí ve druhé polovině týdne prý ovlivní několik tlakových níží a frontálních systémů. A do Česka přinesou četné srážky, které budou nejvýraznější na Moravě a ve Slezsku. Tady prohčí je celý pátek, sobota i neděle. A teď když vezmete, že třeba v Třinci je velký hutnický den, který moderuju na dvou polích, tak si říkám v duchu ještě štěstí, že nemusím tady tadykovat někde jako stánkař, který si zaplatí peníze a bude tam 10 stupňů nad nulou, to znamená v Goralii, tam bude ještě tak o 2 stupně méně, bude pršet, no tak jako program nasypaný teda výborně, ale vůbec vlastně více je akcí teďkom o víkendu, že? Už to začínají ty různé festy, guláš festy, burger festy, klobas festy, já nevím co všechno. Začínají oslavy různých firem a tak dále a dějí se za 14 dní velký festival v Kamenitém a tak dále. No a teď si vemte, ale příští týden už to bude lepší, jako jo, s tím počasím. A zatím do toho, do té neděle ani na ryby, ani vysazovat žádné kytičky, ani žádné papriky, ani žádné rajčata, na všechno se vykašlete, hoďte krovky někam na louku, to vás jiné, to zmoknete, něco jiného udělejte. Dělejte si vlastně, co chcete. 15 hodin 10 minut Los Bastardos v plném proudu, tady jsou Valtary a jejich mega hit Stage. To by měl Didier radost, kdyby to slyšel.

0: I don't care a Megadeth na Hey Radio, tak to byl trošku živelný a teď to dáme trošičku zase zpomalenější, anebo trošičku jinak.
1: Retrospektiva z Jirkou Vlastou na Radio Hey.
0: Povím vám takový příběh května roku 1974. Elvis Presley po první písni při koncertu v Los Angeles žertovně napomene kapelu, která trochu odbyla úvodní kus. Pojďme vypadat, jakože víme, co děláme. V hledišti jsou totiž kompletní Led Zeppelin, kteří se ve městě zastavili kvůli svému vystoupení. Po akci se všichni sešli v zákulisí a Elvis si s jejich manažerem Peterem Grantem spontánně vyměnil luxusní hodinky. Proč to říkám? Protože jsem připravil skladbičku, která Elvise bude prezentovat. Je to skladbička Burning Love, je jedna z nejznámějších pozdních jeho nahrávek, která vyšla v roce 1972 a byla to jeho poslední velká hitová rock'n'rollová skladba, která se dostala do americké top desítky ještě za jeho života. A napsal tuto skladbu Dennis Lind. Myslím si jednu věc, že se vlastně v podstatě jedná o metaforu ohně a vysoké teploty jako symbol silné zamilovanosti a právě tento song se stal jedním z jeho, almo ten refrén, jeden z nejikoničtějších, takže si právě tuhle skladbu teď v této chvíli dáme do roku 1972 a s Elvisem Presleym.

Vydáme se na cesty, co říkáte? Skupina Journey se vrací do cílové rovinky dříve potvrzených zastávek turné Final Frontier Tour s koncerty v červnu a červenci. Tyto koncerty začaly v únoru a pokračují až do texaského Laredo. Journey slíbili i další koncerty, mezitím kytarista Neil Shun naznačil, že by v budoucnu mohl založit vlastní odnož. Tedy budeme mít dvě kapely podobného charisma. Tak tady máme Journey a jejich velký hit Stop Believin'.

jeden z nejprodávanějších singlů roku 1986 v Severní Americe a byl to druhý hit kapely Starship z původní Jefferson Starship, která vlastně vznikla na svém novém albu knihy Deep Into the Hopple. Ale to je vedlejší, to byla taková vzpomínka, jenom co se dá dělat. No a teď půjdeme už pomalinko a jistě do závěru. Někdo mi volá, vůbec nevím, proč mi volá. Máte rádi vtipné lidi, přátelé? No, já se ptám jenom z toho důvodu, že i nad rámec pracovní činnosti, já ano, a rád podobné kousky dělávám. To tak stojíte ve frontě a agilní polokosatka vás předběhne se slovy, že jste mladý a máte čas. No, zrovna já určitě. Pokladní však nebyl slepý, no, nebyla. Ženská si ukládá zaplacené zboží a v tom pokladní s velkou pompou a nahlas řekne: výborně, jste dnes jubilejnistý zákazník a máte nákup zdar. No a teď byste měli vidět výraz dané osoby. Obličej pokřivený rozhazování rukou a vztek, který touto ženou cloumal, si nedovedete představit. No a smích kolem jdoucích a ve frontě, ten byl neuvěřitelný. Ne, to není aktuální příběh. Jen jsem si vzpomněl na jednu příhodu, která se stala s kámoškou v pokladně. Přesně tak jsme to sehráli a mohu vám říci, šlo tak trochu o dílo náhody, ale my se řezali smíchy. A o tom to je. Akorát mě mrzelo, že jsme si to nenatočili, poněvadž z toho mohl být dobrý joke, jenže to bylo ještě v dobách daleko dřívějších, než se tady teďko momentálně ti, co neumí nic dělat, stali influencery a youtubery a podobně a na tomhle tom právě vydělávají peníze. No zkrátka, dobře, vydělávejte i vy. Já se pomalu jistě loučím s kapelou Accept, kterou vám posílám na závěr, na rozloučení mi potěšení a postavím pod okny máj. Jestli se uvidíme, uslyšíme, neuvidíme se zítra, ale možná uslyšíme, ale možná. Jdu se svým pejskem na operation ráno v 9, tak nevím, jestli to zvládnu psychicky, snad bude všechno v pořádku a podobně. Buďte v pořádku vy a mějte se rádi, poslouchejte Rádio Hej. Ale nemnožte se. Do tohoto světa ne.

Býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplerů. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty, opouští soustruh a jde do rády a hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.

0: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
1: Bylo 16 hodin. Posloucháte Hey Radio.
2: Full time, rock for you. Radio Hey. Radio Hey.

0: profesionálové vědí, že kvalita barev rozhoduje. Klema Barvy, největší specializovaná prodejna barev a laků v Pardubicích. Klema Barvy, nabízíme špičkové nátěrové hmoty od značek, jako jsou Tikurila, Jup, Het, Remers, Osmo a další. Poskytujeme odborné poradenství a individuální přístup pro profesionály i pro váš domov. Klema Barvy, místo, kde barvám opravdu rozumíme. Hradištská 407, areál JIP, Staré Hradiště.
1: Chceš vidět naživo Dimitri, Tři sestry a Harley ve Frýdku Místku? Festival Hellblaze 2026 otvírá sezónu 5. a 6. června a k tomu ještě dostaneš Redze, Aleše Brichtu, Amorfia, místní pořadající kapelu 100 na 100 a spoustu dalšího. Tak neváhej, lístky seženeš na ticket portálu a na webu hellblaze.cz. Léto začíná tady. www.hellblaze.cz.
2: Zdraví vás Honza Toužimský z kapely Arakain. Rád bych vás pozval 18. července do Horní Pěny na fotbalové hřiště, kde vypukne Kotel Hell Festival. Bude tam spousty dobrýho jídla a spoustu skvělý muziky. Těšíme se na vás, ahoj.
3: Picasso v Českém Krumlově. Výstava Picasso Live, originální díla a příběh génia. Nově prodlouženo do konce roku 2026. www.theworldofpicasso.com.
4: M-Car Studio. M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít. Chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
5: Bernard Fest je tady. Lucie, Dimitri, Tři sestry, Olympik, Marie Rotrová, Marpo a další hvězdy. 19. a 20. června v Humpolci. Dva dny skvělé muziky, dobrého piva a jedinečné atmosféry. Vstupenky na bernardfest.cz.
6: Bylo 17 hodin. Posloucháte
7: Hey Radio.
8: Full time rock for you.
9: Radio Hey. Radio Hey.
10: Jste nespokojeni s politickou situací? Trápí vás zaměstnání, šéf? Hroutí se vám manželství, a to nikoli vaší vinou?
11: Nevadí. Je tady Radio Hey. Radio Hey vás přenese do světa, v němž je nastolena spravedlnost. Právo je činěno zadost a čistá bílá košile vítězí nad špínou lží a nenávistí. Spojte se s námi. Na nosných vlnách Rádia Hey vám nabídneme lepší svět. Svět hudby, svět přátelství, svět lásky. Rádio Hey, váš průvodce dnešní realitou.
12: Přátelé, kamarádi a posluchači Rádia Hey, tady je Kuba z kapely Grammy. Představujeme vám naši novinku, která se jmenuje Na první pohled, a přejeme příjemný poslech.

0: Hejradio.cz. Posloucháte Rádio Hej a dneska mimořádně téměř po roce tady máme kluky z kapely Alžběta, kterou určitě dobře znáte z našeho vysílání. Je tady Honza Dlouhý a Radek Řezníček. Ahoj kluci.
1: Ahoj.
2: Ahoj lidičky.
0: Ono už to letí, jak to říká, tisíciletí, to letí, už jste tady nebyli minimálně rok a mezi tím jste vydali další CDčko, jak tady mám poznamenáno sedmý CDčko, Roztáhni křídla, a to už bylo v srpnu loňského roku a dalších spousta novinek, které u vás v kapele jsou, a o tom všem si budeme dneska povídat, tak čím začneme?
1: No tak já bych začal třeba tím novým CDčkem, který jsme vydali v srpnu, jak říkal jsi. Myslím si osobně, nebo myslím si, že i kluci to říkají, že to CDčko má docela dobrou odezvu mezi fanouškama. Povedlo se, máme z něho obrovskou radost a vlastně teďka, vlastně, co najeli ty koncerty od toho srpna, co jsme to pokřtili v Újezdě, tak vlastně hrajeme víceméně z toho CDčka pomalu všechny písně, mimo asi třech. A ty písničky prostě fungují dobře do lidí a máme z toho výborný pocit.
0: Takže na začátek jakou si z tohohle CDčka pustíme song?
1: No, to jsme, na tím jsme nepřemýšleli, ale tak jestli to tam najdeš, tak můžeš třeba, já nevím, co myslíš, Honzo? Tak Skoč.
0: Skoč. Takže kapela Alžběta, Skoč na Rádiu Hej.

0: Hey Radio.cz.
1: Jsme zpátky ve studiu, vy posloucháte Radio Hey a ve studiu jsou kluci z kapely Alžběta a po prvním songu Skoč jsme si řekli, že budeme povídat o těch novinkách, takže nové CD a co dalšího? Povídejte, je to na vás.
2: No tak teďka úplně asi nejblíž, blíží se nám festival Nepolisy. Je to Nepal Fest, který pořádáme asi 8. rokem. Vlastně máme sice vydaný nedávno CDčko, ale teď tam budeme mít vlastně první LP. Budeme mít desku vinilovou vydávat a chtěli jsme si udělat prostě radost a i lidem, furt se na to ptali, že by chtěli desku, tak jsme říkali jo, a k tím 15 letům, který tam slavíme, jsme si řekli, že je to jako dobrá volba asi.
1: Ještě si můžeme připomenout datum, i když nám běhá upoutávka, to je...
2: Tak, datumy jsou 23. května je vlastně Nepal Fest. Je to od 16 hodin, těšíme se na vás, přijďte všichni.
3: Já nevím, jestli jsi říkal, že oslavíme tam těch 15 let, že?
2: Jo.
3: A vlastně bude tam velká show, budou tam LED obrazovky poprvé, takže ty lidi si to tam prostě perfektně určitě užijou, tak přijďte.
1: No a co ještě teda za ten rok, co jsme se neviděli, co byste mohli říct tady, co zajímá naše posluchače hlavně, jo, co že my vás hrajeme, máme tady upoutávku, teď jste měli jarní tour, že jo,
3: s komunálama,
1: jo. To, jak to dopadlo?
3: Bylo to superový, hrozně jsme si to s klukama užili celkově, s fanouškama, všechny sály byly víceméně vyprodaný, narváno, takže... Člověk má na co vzpomínat a budu to mít, já osobně to budu mít v sobě na celý život tohleto. A vlastně jsme se i dohodli s klukama dopředu, že další tour na jaře jedeme zase společně, že opravdu bylo povedený to tour.
2: Že proč to měnit, když se to prostě takhle hodně podařilo a funguje to.
1: Tak a co máte teda za song další, který bychom si teď dali, který bychom představili, který nehráme? My od vás máme asi 8 songů, teď jsme se taky domluvili, že to trošku obměníme, jak vysílací časy, tak songy a co třeba naši posluchači ještě úplně neznají.
3: Já si myslím, že bychom tam mohli něco dát takového pomalejšího a každý má toho svého strážního anděla, takže já bych tam dal Strážný anděl písničku.
1: Dobře, takže posloucháte Rádio Hej, Strážný anděl a kapela Alžběta.

0: jeho doteky navždy ucítí, až přijde čas, znovu se potkají.
1: Takže jsme opět zpátky ve studiu a mezi tím, co tady hrála muzika, tak jsme si povídali o vašich nových videoklipech, tak možná byste je mohli přiblížit a představit, co to je za videoklipy.
2: Tak za ten poslední rok, co jsme se teda neviděli nebo neslyšeli tady, tak vydali jsme klip písničku Dopisy do nebe. To je song napsaný mamince a vlastně všem lidem, který prostě od nás odešli a nestihli jsme jim něco říct, tak aby jsme jim to mohli třeba napsat. Pak jsme vydali Skoč, to už jsme slyšeli teda, to jsme hráli jako první, to byl taky videoklip. A teďka přichází, vlastně na řadu je to 14 dní, co se vydal nový videoklip, k tomu řekne ručně něco Radek.
3: Je to videoklip Svět bez válek, takže kdo by si nepřál, aby ten svět kolem nás byl v míru a nebyly ty války po tisíciletí, co jsou. Takže to je taková jakoby pozitivní písnička, na kterou teďka jsme vlastně natočili ten videoklip.
1: Takže si ji teďko dáme?
3: Určitě, já bych ji zahrál.
1: Tak jo, tak.

0: Radek Řezniček a Honza Dlouhý z kapely Alžběta a povídali jsme si o tom novém CDčku. Vy jste kromě jiného přinesli CDčko do rádia, taky jste přinesli nějaký trička. To bychom mohli potom dát našim moderátorům, že byste si mohli do rádia zavolat a mohli byste něco vyhrát. Pokud byste odpověděli třeba správně na nějakou otázku, napadá vás nějaká otázka, která nebude moc složitá a zároveň by ji mohli posluchači uhodnout?
1: Mně napadá. Tak už jsem ji položil několikrát, nebo už jsme ji položili několikrát, ale je to takový už známý, tahle ta otázka, ale tak třeba někteří lidi to nebudou vědět.
2: Tak já už vím.
1: Ty už víš, viď.
0: Tak dejte dvě otázky, máme tady
1: tak,
0: toho.
1: Tak dobře, tak já dám jednu a pak teda Honzi druhou, jestli nějakou myslí. Takže já prostě se zeptám, jestli víte, je nás vlastně dohromady 6 i s alternujícím kytaristou, jestli uhodnou, kolik nás v kapele kouří.
0: A druhá otázka.
2: Teď mě napadlo, kolik nás pije, ale to by nebylo tak složitý. Všichni mimo říče.
0: Já jsem myslel, že to bude, že otázka zní, je nás v kapele 6 a otázka zní, kolik je nás v kapele.
2: Tak to ne, ale mě teďka teda jako vůbec nic nenapadá.
1: Nenapadá, jo? Ne,
0: tak já to nechám možná na moderátory, až budou soutěžit, takže vy určitě tady, vážení posluchači, si můžete potom počkat na vysílání, ať už je to s Milanem, nebo s Alešem, nebo s Jirkou Bastou a ten vám položí nějakou otázku a pokud ji správně zodpovíte, tak tady pro vás zkrátka máme nějaký věci. Trička, CDčka od kapely Alžběta. No a ještě jsme si řekli něco k tomu CDčku, že si povíme.
2: No k CDčku asi ne, kolik jsme se tam... říkali k desce, ale...
1: tak CDčku a deska, no tak dobře, můžeme povídat i o tom novým CDčku, vlastně co vyšlo v srpnu, protože on je stále nový.
2: Ono to jde
1: roztáhní křídlo.
2: Tak,
1: ono je to stále nový a...
2: Jde to rychle,
1: hlavně my, když vydáváme ty CDčka vlastně po dvou letech, tak je to takový, že někteří fanouškové říkají, to zase vydáváte CDčko, teď už teď to bylo před rokem. Já říkám, ne, to už jsou dva roky, ono to letí prostě. No, no a co říct o tomhle CDčku? My máme z toho prostě výborný pocit, já jsem to řekl vlastně už na začátku. A nevím, jestli prozradit, že ještě si nejsme jistý, jestli tentokrát dodržíme to, že vydáme znova za dva roky to CDčko, jak jsou fanouškové lidsky zvyklí. Zatím. A nechceme to lámat jakoby přes koleno a uvidíme, no.
0: No takhle určitě z nového CDčka si budeme hrát v našem rádiu, takže naši posluchači to určitě mohou také ocenit.
1: Ano, doufáme.
0: Předposlední, dá se říct, věc, co si dáme teda teďko za song, který byste navrhli.
1: Předposlední, já bych dal, jestli můžu navrhnout, život je jízda, protože život je skvělá jízda. Člověk se ho má užívat.
0: Já vždycky k tomu říkám, nevymyslel jsem to, když už na to jednou mám, piju denně pivačba.

0: CZ. Takže stále posloucháte rádio, hej, a ve studiu jsou stále kluci z kapely Alžběta a teďko máte možnost teda možná říct posluchačům, co tento rok od vás mohou čekat, ať už jsou to koncerty, vystoupení, kam na vás všude mohou po republice zajet.
1: Úplně všude.
0: Všude, kde to jde.
1: Všude, kde to jde, budeme víceméně po celé republice, takže nás můžou navštívit fakt všude a máme toho hodně na tento rok a těšíme se na to moc. Jsou to další takové výzvy pro nás. Určitě uslyšejí vlastně ty nové písně z toho posledního CDčka, takže na to se můžou i těšit, na novou show a tak dále. A Honza mě určitě zase doplní něčím ještě.
2: Tak určitě uslyšejí i ty starý, největší hity.
1: To je pravda.
2: A je to spousta prostě festivalů, motorkářů, srazů, spousta vystoupení, obecní slavnosti nějaký a tak, jako hrozně se těšíme, je toho letos teda jako doopravdy hrozně moc a uvidíme, jestli to vydržíme vůbec.
1: Jo, to dáme. Ty lidi nás nabíjejí vždycky energii, takže člověk, i když je unavený a jede třeba i dvoják, troják máme třeba i, tak nakonec vlastně člověk cítí tu energii od těch lidí a jede dál. Pak samozřejmě,
2: v neděli
1: to je teda perný, ale...
0: Jasně, tak
2: nejenom neděle.
0: Co dáme na závěr a možná si můžeme slíbit, že zase přijdete do našeho rádia, že to bude dřív než za rok nebo za dva.
1: No, budeme rádi.
2: Přijdeme rádi a na závěr bych dal písničku, vlastně ten jeden z těch videoklipů, co máme, Dopisy do nebe.
0: Mějte se hezky, ahoj kluci. Poslouchali jste Rádio Hej a kapelu Alžběta.
2: Ahoj. Čau.

0: Přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka. Rokopera Praha pro vás připravila
1: magickou rokovou operu Malý princ.
0: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
1: Ve středu 27. května od 18 hodin.
0: Tohle zažijete pouze v Rokopeře Praha. Vstupenky na www.rokopera.cz.
2: Bylo 18 hodin. Posloucháte
3: Hey Radio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
8: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
9: Hrají Toňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
10: Dlouho jsem se tak dobře nevysprchoval. Tak ještě deodorant. Sakra.
11: Juane Perverezi, pojďte. Už běží ten cestopisný magazín.
10: Už jsem tady. Odkud je první reportáž do ňo mimoňu?
11: Asi z Číny, ale už tiše.
12: V komunistické Číně je dnes velký den. Podle čínského kalendáře dnes slaví všichni muži Mezinárodní den žen. Není to obyčejný den žen, je to Mezinárodní den žen šen. Otec malé Cao sedí před svým domem a nepřítomně hledí před sebe. Včera to přehnal s rýžovou pálenkou saké a dnes na to navíc naklopil několik sklenic žen šenového vína. Vidíme, že otec malé Cao má pořádného čínského draka. A to už se s kamerou dostáváme k rozvodněné řece Yangtze Tiang. Skupina dětí na břehu se drží za ruce a zpívá čínskou lidovou písničku.
13: Holka, šikmo oka, nesedávej u Yangtze Tiang. Holka, šikmo oka, nesedávej tam. V Yangtze Tiang se voda točí, pode mele tvoje oči. Holka, šikmo oka, nesedávej tam.
10: Ha, opravdu zajímavá reportáž.
12: A to už jsme s naší kamerou v Makedonii. Svatba je pro Makedonce velká událost. Máme štěstí, že se můžeme zúčastnit tradiční staromakedonské svatby pod širým nebem. A tady už vidíme oddávajícího místního popa. Je jím Pop Popič, starobylým makedonským nářečím, kterému ani on sám už nerozumí, oddává mladé novomanžele.
14: Zeptám se tebe, draga nestojící, jebeš si dobrovolně Sladianu za ženu?
15: No dá, jebu, Pope Popiči.
14: Dobré. Ty Sladianu jebeš si dobrovolně, jebri to mě,
12: ale musíme se z této staromakedonské svatby vzdálit. Jistě chápete, že staromakedonština není vhodným jazykem pro dopolední vysílání našeho cestovatelského magazínu.
11: Staromakedonské svatby musí být krásné, Juane Perverezi.
10: Počkejte, magazín ještě pokračuje.
12: A to je pro dnešek všechno, milí diváci. Příště se s naší kamerou vypravíme do Bolívie.
16: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.

dostatečně slyšet? Ne? Tak dostaň svoji muziku do éteru. Rádio Hey ti pomůže dostat tvoji hudbu k novým fanouškům. Nasadíme tvoji skladbu do vysílání, natočíme rozhovor, představíme tvoji tvorbu a klidně tě dostaneme i do hitparády. Pomůžeme ti i s propagací koncertů nebo s prodejem vstupenek. Rádio Hey. Každý týden téměř 200 000 posluchačů. Buď u toho, zavolej ještě

Tak hezký a příjemný večer, milí posluchači. A máme tady čtvrtek, to znamená starý desky. A nejdříve teda před kalendářem odevírák podvečera, nebo odpoledne. Dneska zkusíme zase osvědčený Pink Floydy. Mohli bychom zkusit, dejme tomu, třeba Comfort Unblinamp. To je dobrá věc.

Pink Floyd nám dohráli a my tady máme kalendář, co se událo v Deňách muziky 14. května. Podíváme se do roku 1943. Nebudete tomu věřit, ale hned pár osobností tady docela je, jo. Takže bychom mohli se podívat na ten 14. květen 43. roku a dokonce je tady dvakrát, jak vidím. Tak to se narodil Jack Blue. To jsou velký bluesový kapely našeho rockovýho mládí, jako třeba Graham Bond Organization, John Mayall a tak dále, Brew and Lang a Blues Bakers a taky Cream. Takže to bychom mohli zkusit teda kapelu Cream, nějakou klasiku od nich, White Room třeba z alba Ohnivá kola.

Dost dobrá muzika, kapela Cream, jak jinak je to super skupina. Teď už zase tak bude trošku popiny téměř, ale ještě pořád Big Beat. V roce 1943 podruhý se narodil Derek Leakerby. Derek Leakerby mezi přáteli nazývaný Lick. Tak to je kapela Herman Hermits. To se máte na co těšit, no ale nechá se to ustát.

A jsme v roce 1944. To se 14. května narodil Jan Kerniš, to jsou Young Rascals a taky Rascals. No, jsou to dvě kapely, ale je to v podstatě jedno a to též. Jak šel čas, tak si je pustíme.

co tu máme dalšího? Dalšího tady máme, rok 52, to se 14. května narodil David Byrne, což jsou Talking Heads, tady je máte.

0: Další věc je, tuším, já vám hned řeknu, a to je z roku 1955. Od 15. května, respektive 14., protože hitparáda se počítá od toho prvního dne, tak od 14. května válcuje hitparády Bill Haley a jeho Komety s písní Rock Around the Clock.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

Tahle ta píseň vešla do dějin a 20krát, 30krát, 40krát obletěla celou země kouli. Hraje se kolikrát do těch párty, se pořádají takový ty rokový páprdové, jako já, tak se to ještě hraje furt. 1959, to bychom odschvátili, 14. května se narodil Steve Huggard. Steve Huggard, to jsou především Marilyn, a to je taková trošku zvláštní kapela, my si ji poslechneme.

Podíváme se dál, a co tady nevidím, v roce 60, a to přesně 14. května, Silver Beats, tedy John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Stu Sutcliffe a Tommy Moore poprvé a naposledy vystupují v Liverpoolu pod tímto názvem. Později se přejmenují na Silver Beats a později na Beatles. To asi budete vědět, o koho jde. Já vám je pustím.

Máme tady další zajímavou věc a to je rok 1962, kdy se narodil C.C. DeVille vlastním jménem Brue Anthony Johansson. To jsou Poison, ale já tady mám jeho desku, takže přeskočíme ještě jednou na rok 62, aby jsme to potvrdili už ten rok. A to se narodil 14. května Jan Asbury a to jsou Kult. A ty bychom si pustit mohli.

Pak tady máme rok 66 a to se narodil 66. 14. května Mike Inez, ten byl v několika kapelách, jako třeba Alice in Chains, a taky hrál s Ozzy Osbournem.

A pak tady mám jednu vzpomínku. V roce 76 odešel do hudebního nebe, a to přesně 14. května, Keith Rave z kapely Yardbirds. A docela velice smutným způsobem, a je to taky varování, protože se doma snažil naladit špatně uzemněnou kytaru a dostal elektrický šok a bylo to spočítaný. No. Takže hudebníci, dávejte pozor, jak to zapojujete.

tady několik aktualit, jednu bychom ani zhrát nemuseli, protože v roce 68, 14. května John Lennon a Paul McCartney jsou v Americe na promoturné ke své nové společnosti Apple. To je, jak jsem už říkal, ta společnost Apple Record, ryze gramofonová, žádný počítače, abyste si to nepletli s ohryskem. A tak se domluvějí na tom, Lennon s Paul McCartneym, s pořadateli akce, že by mohli dát nějaký rozhovor v NBC TV s názvem Tonight Show, kterou uvádí Johnny Carson. Ale tady se vystal problém, protože Johnny Carson byl na dovolené, tak za něj zaskočil sporťák Joe Caragiola. Joe Caragiola si se rozuměl sportu, s kým a jak a za kolik bodů, a my, že jsme měli více ze hry, znáte to, jak to ty sportáci umějí. Ovšem, co se týče Beatles a muziky, tak nevěděl naprosto, která bije. A rozhovor dopadl naprosto katastrofálně, protože v jedné chvíli se dokonce moderátor zeptal, který z dvojice je John, jo, a který je Paul nebo Ringo. No tak katastrofa, jo. No, stane se to, když člověk tomu nerozumí. A pak tady mám ještě jednu věc. V roce 1993, 14. května, aukční síň Christie's prodává kytaru, na kterou nahrál Elvis Presley své první nahrávky u společnosti Sun Records. Konkrétně šlo o píseň Blue Moon of Kentucky a to All Right Mama. Původně on ty písničky chtěl nahrát pro svoji maminku jako dárek k narozeninám, ale všiml si to majitel společnosti a řekl, ten kluk něco umí, tak prostě ho přemluvil, aby nahrál další věci, a výsledek znáte, že jo. Byl rock and rollovej král. A my si poslouchneme tu Tak to je v pořádku, maminko. To si ještě dáme, a to je pro dnešek z hudebního kalendáře na 14. květen všechno.

0: tak, původně jako dárek mamince, jinak pak zpěvák světového formátu. A ještě jsem zapomněl, že solidní aukční síně nikdy neřeknou, kdo to koupil. Tak v tiskové zprávě bylo pouze, že kytaru koupil neznámý kupec za 152 tisíc dolarů. Což je docela raketa. Na naše peníze je to hodně moc teda.
1: Bylo 20 hodin. Posloucháte Hey Radio.
2: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
0: No nic si nehrajem. Dneska se podívám na ty přání. První dneska byl pan Jindra z Janova. Zdravíme, říkal, abych vybral nějakou hezkou věc. Tak já jsem mu vybral Chrám i tvrz českých rockerů Sluneční hrob, ale pozor, nehrajou to Blue Effecti, ale hraje to Krausberry. Oni nějak začátkem 90. se k tomu vrátili a předělali to trošku do syrovější podoby, ale je to hezký.

Další přání, který tady mám, tak to je Slávik ze Spalovny. Slávik ze Spalovny dává telegram od Nazaretu a zdravím z Majdalény všechny a tebe, Jinku, speciálně. A taky zdravím na Majdalénu, to je v jižních Čechách. Tak jo.

Pak tady máme našeho stálého posluchače ze severu, Jerryho, zdravíme Jerryho, a ten by dneska ve starých deskách chtěl B.B. Hawkinga, Sweet Little Angel. Není problém, já nabídnu tuhle nahrávku z Rachel Theater v Chicagu z roku 64. To by mohlo být zajímavý, jakože jako živáček.

the way you want to do. It's my own.

0: you, ladies and gentlemen. Thank you. Thank you.
1: Tak, B.B. King slušně poděkoval a my se podíváme dál. Vidím tady taky zajímavou věc. Volala Edita, posluchačka, a naše stála, že by ráda slyšela Angie od Rolling Stones. Není problém ve starých deskách. Jinak, když bude chvilka, tak bych Jerry Moonpod ještě mohl pustit verzi Sweet Little Angel v podání Chicago Young Blues Generation. A to je palba. To je takový blues, že když to pustíte, tak se normálně udělá tma v místnosti a napětí v zásuvkách poklesne hluboko pod 220 voltů. Ale to je velice progresivní kapela bluesová, ale takže zdravíme tu Editu a posíláme ty Stony.

Vláďa z Mokrý Lhoty nám píše něco od Modrýho efektu, třeba z alba Svět hledačů. To bychom mohli, to je velice dobrý album, vyšlo v 79. s textama Pavla Vrby, mám takovej dojem. A dokonce hned úvodní píseň Za krokem žen otestoval Vladimír Hudka. Jaroslav Hudka, si to pletu Vladimírem Fajtem, Hudka Fajt. Takže Jaroslav Hudka nesměl už v 79. vůbec, tak to otextoval pod pseudonymem Daniel Macík. Ale tuhle tu skladbu vám nepustím, protože tam má 12 minut, jen to fikne. Jo, a to je hodně dlouhý. Ale dáme Hledám své vlastní já s Vrbovým textem a to je taky docela dobrá. A jinak to jsou klenoty český rockový muziky. Proč bychom to nedali? Zdravím do Mokrý Lhoty a posílám.

Tak to byl Svět hledačů, tohleto velice zajímavý album. Doufám, že jste si to v mokrý hotě užili a pokračujem zase dál. Kuba Zlouňovi zdravíme, pro paninku z taxíku nechává zahrát a taky pro sebe. Along the Watchtower s Jimi Hendrixem, to je Dylanovka, ale krásně udělaná. Zdravíme paninku, zdravíme Kubu v Louňovicích.

Pak je tady posluchač Vava, který nám napsal, Vava, moc bych si přála, abyste zahráli nový hit Heidi Janku, milé ženy, je to pecka, díky a mějte se super. Tady je totiž problém. Tato věc nová od Heidi Janku neprojde sítem starý kdysek pochopitelně, protože by potřebovala aspoň těch 30 let zpět minimálně a ona neprojde ani Big Beatem a po devátý, jo, protože je to krásná věc, hezká, Heidi Janku má pěkný věci, který zahrajou spousta rádií v Čechách, ale my jsme rádio nezávislí a trochu si držíme ten styl a je to mainstream, hezký, ale mainstream, takže co s tím, abych nezarmoutil Vavu, takový beru něco náhradou ve starých deskách. Je to taky zpěvačka, jmenovala se Miriam Hrušková. Miriam Hrušková mohla být tak napůl česká Janis Joplin, ale bohužel už není, no. Stejně tak jako Janis Joplin to vzala velice zkrátka, nebyly v tom žádný drogy, to se u nás nenosilo tenkrát, ale nešťastná láska. No, není to laciný román, je to doopravdy pravda. Vykašlal se na ní kluk a

Tak to byla Miriam Hrušková, kterou jsme vzpomněli. Vydržte, hned se do vás dám, jen co to tady odmluvím. Věrka Malá Skála za chvilinku a pak je tady Pavel ze Sopot, náš stálý polský posluchač, zdravíme přátelé do Polska, dává z alba Shadows of Deep Purple, dává Under Address. To je ne tak moc známá věc od Purple. Tak jo, zdravíme, posíláme.

Dobrý, zajímavý Pártové, děkuji Pavlovi ze sebe, přijde vždycky s nějakým velice zajímavým nápadem. Jeden z posluchačů se taky ptal, co to takhle poslouchají ty staré desky, a jakže to vlastně hrál ten Bob Dylan tu strážní věž, jo, Along the Watchtower. Za jedno to má velice krásný text, ale ten tady teď nebudu překládat, to bychom tady byli 2 hodiny, ale toho Boba Dylana vám můžu pustit, jak to teda... Jinak ta Hendrixova verze je hodně elektrická, jo, to je, tady je to takový decentní...

A dokonce živáček, no. P6, teď se to servalo z toho gramofonu, fuj, vy slyšeli jste to, no. Tak dobře. Talky nic dává P6, Psycho Killer. Jestli jsem to už nepouštěl o kalendáři, se ptá, já se dívám zpětně do playlistu, to máme tady, že jo, pokročilou techniku tady. A vidím, že ne. Tak je to v pořádku, tak to můžeme dát. Tak zdravím P6, ale nezaručuju, jestli je to přímo LPčková verze, jo, protože playlist nemá tolik šuflíčků na poznamenávání údajů. Je tam vždycky, jsou tam dva, je tam interpret a je tam název skladby. No, tam, a většinou se to tam nevejde. No, trefíme to snad, uvidíme. Vydržte mi chvilku a mělo by to běžet.

0: Mám takový... Vydržte mi chvilku. Mám takový dojem, že to ještě hraje jedna kapela, a to bych musel najít, ale tam je to daleko, daleko větší sranda. Já počkám na hodiny, jak to vypadá. Vydržte chvíli, 21 oko bere. Tak, musíme chvilku, musím to domluvit, ručně vám tam na drátě posluchače snad vydrží. A pak se dáme do těch speciálních přání. Takže, sorry, zastavit gramofon. Tak, 21. hodina, máme ji tady.
1: Bylo 21 hodin, posloucháte Hey Radio.
2: Full time, rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
3: Na nic si nehrajem.
0: A já hned vemu prvního, kterýho tady mám na ráně, je to Libor Zmichovic a ten dává Powerwolf.

Kyrie Eleison jsme vybrali. No, ono se to jmenuje jinak. Drink your blood, piju vám krev. No tak a taky spoustě lidí občas piju krev. Vladěnka, sice jí předstihnul, teda Libor Měchovický, Vladěnka byla o kousek dneska, ale dneska o nic nejde, protože jsou jenom rozjíždky a trénink. Vladěnka, krásný večer přeje do rádia, děkuju a posílám s holkama tatínkovi moc pozdravů a obětí. A k tomu, to je dobrý, povačte, Bru Dickinson, Dračí slzy, to je nádherná věc. Tak to dáme.

Rokový holky ze Sedlčan, co to povídám. Rokový holky, tam o kousek vedle ze Slap, vyrádi Panteru Tyslav.

Soudružka žena Vítkovo kvarteto. Tomáš Zubrnic to vidí na Ozzyho Osbourna. I want you, tak dáme.

Jurášek nám píše, jestli prej mám nějaký plzeňský kapely, no něco by tady bylo Fatu Morgánu, ale já tady od Faty Morgány mám 9 bran, jestli může bejt. Zdravíme Juráška.

0: Vlasta ze Zásmuk přitvrdil docela, že by dal Cradle of Filth. To kdyby dneska poslouchal Tatrovák, tak bude mít radost, ten si dává hodně často zahrát. Tak zdravím Vlastu ze Zásmuk a dáme Cradle of Filth. Nymfetamin, no to je taky, a dokonce s jinglem to dám Vlastovi.
1: Na rádiu Hej neuslyšíte žádné pohádky, ale pořádný Big Beat a Rock'n'Roll.

dobrý, no. Tatrovák vždycky, když hraje, si nechává zahrát Cradle of Filth, tak vždycky zdraví pracující třídu. To je hezký, to je, že pracující třída je solí země. Já už mluvím jak vzdělanec zase. Co bychom ještě dali? Mrknu a vidím, že jsme všechno odehráli téměř. Dá se říci, kontroluji, jestli jsem na něco nezapomněl. Na někoho takhle? Mám takový dojem, že snad ne, no. Tak, milí posluchači, za chvilku je tady... Kdo pak je tady za chvilku? Za chvilku je tady Péťa Zlábal. To dneska je čtvrtek, že to bylo rokový démanty, repríza. A pokud se nemýlím...

Takže si užijete 2 hodiny krásné muziky s minimem komentářů, to je sympatická věc, to je pravda. Aby jsem se měl tím taky řídit. To je. A co jsem to chtěl, jo? A co bychom si dali ve finiši? Ve finiši bychom si mohli dát Metalliku, potěším i Juráška, je spoustu dalších posluchačů, kteří jsou fandy této hudební skupiny, a vybereme něco hezkýho, Fade Back. To je docela pěkný, no, myslím si teda. A Metallica má všechno pěkný. Tak tedy, milí posluchači, já vám děkuju za poslech a budu se na vás těšit v sobotu, kdy to má, no, v sobotu bychom se měli slyšet od 19 do 23, včetně odevíráku a kalendária, tedy kalendáře. Tak tedy mějte hezký zbytek čtvrtka, milí posluchači, mějte se fajn a hlavně, jak říkáme na hajku, držte vlnu.

Hej lidi, posloucháte Rádio Hej. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hej rádio, na nic si nehrajem. Prostě hrajem.

0: Bylo 22 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Radio Hey vám bude hrát.
3: Rockové démanty.
4: Skvosty rockové historie i současnosti.
5: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hey. První repríza ve středu, hned po půlnoci. Druhé repeté ve čtvrtek od 22 hodin. Všechny díly rockových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách heyradio.cz v sekci podcast.
6: Je tolik hodin, kolik právě je. Na rádiu Hey si v pravidelném čase, který je vyhrazený dvouhodinovému speciálu rockové démanty, dáme další porci klasického rocku a old school heavy metalu. A začnu úplně novým singlem In The Stars, který avizuje již 25. studiové album Foreign Towns, které nahrála stále aktivní anglická legenda všech legend, The Rolling Stones. Novou studiovku dali dohromady tři zbylí hudební veteráni valících se kamenů, tedy zpěvák Mick Jagger, kytarista Keith Richards a baskytarista Ronnie Wood, společně s dalšími hostujícími hudebníky a zpěváky, ze kterých zmíním jen toho nejzácnějšího hosta, kterým je Paul McCartney. Nová fošna Foreign Towns vyjde 10. července tohoto roku. Ladies and gentlemen, nestárnoucí kapela The Rolling Stones vám právě teď na vlnách vašeho oblíbeného rádia nabízí svůj aktuální singl s názvem In The Stars.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Rokové démanty.
8: Skvosty rokové historie i současnosti.
9: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hej. Všechny díly rokových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách hejradio.cz v sekci podcast. Také v následujících 60 minutách si budeme přehrávat klasický rock a starý dobrý heavy metal. A teď si připomeneme jednu anglickou legendární hardrockovou kapelu, která podobně jako The Rolling Stones anebo Judas Priest odmítá odejít do hudebního důchodu. Tou skupinou jsou Deep Purple, kteří pod producentským dohledem Boba Ezrina nahráli úplně novou studiovou desku, která má údajně velmi syrový zvuk a je prý nejtvrdším albem, které tito Angličané nahráli během posledních let. Z Brusu nová studiovka se natáčela pěkně po staru, tedy během společného hraní ve studiu. Ian Gillan si na této desce zejména cení toho, že má stejnou dynamiku a náboj jako klasické pecky Highway Star anebo Smoke on the Water. Sám k tomu podotknul. Je v tom ta radost z muziky, kterou jsme cítili mezi lety 1969 a 1973. No, jsem k těmto výrokům docela skeptický, protože podobných prohlášení už jsem slyšel tuny a nakonec se téměř vždy ukázalo, že to byly jen keci. Nová deska s názvem Splet s vykřičníkem by měla vyjít 3. července tohoto roku, necháme se tedy překvapit. Čekání na tuto již 24. studiovku kapely Deep Purple si zpříjemníme remixem jejich nejslavnější skladby popisující kouř nad vodou, tedy Smoke on the Water.

0: Amnesia.
1: Dnešní rokové diamanty uzavřela titulní skladba Euthanasia, kterou jsem vybral ze stejně tak nazvaného šestého studiového LPčka americké thrash metalové kapely Megadeth. A to už je vše, o čem jsem chtěl v tomto neukecaném speciálu skecnout. Na další vydání naší rokové dvouhodinovky, reprízované ve středu a ve čtvrtek, se těší Petr Zlámal. Držte vlnu!

Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a Rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat. Tomá.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla jedna hodina po půlnoci.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.

A Flock of Seagulls a Heart of Steel. Tak to je skladba, která nám otevřela poslední březnové, tedy pardon, vlastně už jakoby poslední březnové a zároveň první dubnové vydání pořadu New Wave, protože premiéra je 31. března, repríza potom začátkem dubna, takže to můžete tak nějak začlenit do obou termínů. Nicméně od mixpultu a mikrofonu vás zdraví Jakub Nevín a dáme si opět hodinku hudby 70. a 80. let stylu New Romantic, New Wave, synthpopu a taky postpunku. Čekají vás Tears for Fears a Mad World, taky tady budou ABC a Many Happy Returns. No a jako první jsou to Alphaville a skladba, která vyšla pouze jako Bčková strana single, tuším, že tohle to byl single Big in Japan, kde vyšla skladba Seeds. Parádní věc, která se bohužel dostala na řadovku Forever Young, ale vyšla potom v různých bonusech a je to opravdu velice povedená skladba. Tak si ji užijte a užijte si i celou New Wave. To vám od mixpultu a mikrofonu přeje Jakub Nevín a přeju vám taky příjemný a ničím nerušený poslech.

Deska Lexicon of Love a skladba Many Happy Returns, tak to byly ABC tady v New Wave a my si dáme další muziku 70. a 80. let stylu New Wave, New Romantic, postpunku a taky synthpopu. Pokud byste měli náhodou nějaké dotazy nebo třeba hudební přání do tohle pořadu, pište mi na mail jakub@radiocore.cz, kde si vaše maily rád přečtu a samozřejmě i vaše ohlasy na tenhle hudební pořad, který, řekněme si, že je v českém metru celkem výjimečný a věřím, že má i spoustu posluchačů, kteří ho pravidelně radí. Tedy rádi ladí. Jsem schválně přeřekl, aby to bylo takové vtipné, když máme teď apríl za chviličku už. Ale pokud posloucháte New Wave, tak samozřejmě doufám, že vydržíte u poslechu i nadále a bude si užívat právě playlist synthpopu, New Wave a tak podobně. Teď si dáme další muziku. Bronsky Beat a Junk, taky Blank Manch a Waves, no a začátek kapela Buzo, která se, řekněme, neujala tak, jak se asi představovala, žádné velké hity neměly, ale skladba Cry Boy Cry od nich je velice povedná. Byl to takový menší hit v té době, tak si ho dáme tady v New Wave na Core Music Radio i na Radio Wave.

byl Kevin Twilight a Harmony a New Wave na Gold Music Radio, tak rádu, hej, s muzikou 70. a 80. let, všech možných stylů, tedy New Wave, New Romantic, synthpopu, taky postpunku, a dáme si další muziku, protože tady pro vás mám už za chvilku Sparks a Angst in My Pants, to je věc z jejich desky z roku 1982, která nebyla nějak extrémně komerčně úspěšná, ale bylo to velice povedené album. Taky tady máme China Crisis a Wishful Thinking, je jeden z jejich největších hitů z 80. let, taková hrozně příjemná pohodovka. A jako první jsou tu Kissing the Pink a Desert Song, to je skladba z desky Naked z roku 1983, kterou produkoval mimochodem stejný producent jako slavnou desku Rio od Duran Duran. A je to na tom trochu znát, protože to má takové ty instrumentální nádechy a prostě to aranžmá, které slyšíte právě i na desce od Duran Duran. Takže Kissing the Pink a The Song tady v New Wave. A to je věc, kterou určitě nikde jinde jen tak neuslyšíte.

to byly klasik z tomu Never Never Comes. Já jsem tak trochu zchraptěl, tak se omlouvám. Nicméně, tahleta muzika vás čeká v New Wave i následovně, protože takovéhle věci se tady hrajeme a jsou tu kapely, na které se tak trochu zapomnělo. Ale New Wave se pomalečku chýlí ke svému závěru, alespoň na týden, a tak si dáme OMD, ale se Orchestra Man Who Was in the Dark. A to je kapela, která vlastně v 80. letech byla tak trochu ve stínu těch slavných kapel, jako Depešáci, Duran, tak podobně. Ale dělali úžasnou muziku. No a potom se vrátili vlastně po mnoha letech i v 2000. a vydali několik desek. A my se podíváme na tu jejich vlastně poslední desku, která vyšla už celkem nedávno, v roce 2003, jmenovala se Bauhaus Staircase a my si s ní zahrajeme skladbu Evolution of Species, tady v New Wave na Core Music Radio a Radio Hey.

Extinction. Tak to byly Orchestral Maneuvers in the Dark a jejich Extinction of Species, no Evolution of Species, pardon, z desky Bauhaus Starcase. New Wave se nachýlila ke svému konci, loučí se Jakub Melín od Mixpultu a mikrofonu na Core Music Rádiu i Rádiu Hey. No a na závěr jedna moc hezká věc ze samého závěru konce let 80. respektive ono je tak přelom 80. 90. let a to je skladba Falling a Joe Bonamonti a vlastně melodie z legendárního seriálu Twin Peaks. Tak si ji užijte na závěr New Wave a za týden opět naslyšenou.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic

Odbyla 9. hodina večerní a začíná 133. díl gotické dvouhodinovky Dark Wave. Od mikrofonu vás zdraví Pavel Zelinka. Dnešní díl odstartujeme s dámskou gotickou partou Charlotte's Web. Přeji vám příjemný poslech.